0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Luže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne s Evropou 2.

Hudební novinka Európy 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
2: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: No, prosím.
0: Tady je mrážek ušená. To je pan Vomáčka?
3: Ne, není, ten je na dovolený, to je syn u telefonu.
0: Vy jste syn?
3: No.
0: Prosím vás, já jsem z firmy Solidní zámek. Podívejte se, my bychom pro vás měli nabídku. My vám namontujeme trezor do bytu.
3: No, to je sice pěkný, ale...
0: Pojďte se, víte o co jde? My vám ho tam dáme zadarmo.
3: Jak to?
0: No, prostě jsme jako dobrá, kvalitní firma. Ale má to teda samozřejmě jednu podmínku.
3: Jakou?
0: Že potom teda, až to je tvý hotový, tak že nám dáte ten kód. To je jenom čistě jako pro účely, jako my to jako skládáme, prostě si děláme jakou sbírku kódů.
3: To já nevím, jestli bych chtěl, to byste měl zavolat až tady bude, jestli bych chtěl trezor do bytu.
0: Prosím vás, no, takže máte nějaký peníze nebo něco?
3: No.
0: Že bychom se na to vykašlali, že nebudem nic montovat, já si prostě přijdu pro prachy a pro nějaký zlatý věci.
3: Helejte, já musím koukat na televizi, se chci koukat a...
0: Musíte, jo?
3: No.
0: Na co koukáte?
3: Teď tam dávají Godzillu.
0: Godzillu, jo?
3: No.
0: Od Formana.
3: Co, nevím.
0: Nazdar! Evropa 2. Maximum 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím, to byla Čilková.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Já jsem četl váš inzerát. A kde nabízíte informace?
3: No, pojďte Evropa 2, no, jasně.
0: Jak jsi mě poznal, ty potvoro?
3: Tak poslouchám Evropu 2, ne?
0: Já jsem se představil, víš?
3: No.
0: No, to se mají elitou taky, kdybych řekl třeba, tady je třeba pán Vujtek, tak to bys nepoznala.
3: No, asi ne, no.
0: Teď jsi mě přepnula určitě, aby mě slyšeli všichni, ne?
3: No, už se stalo.
0: Že jo?
3: No.
0: Helejce, a jak to, že prostě posloucháš Evropu, to tam nemáte jiný rádio?
3: Mám, ne, ale Evropu poslouchám nejčastěji.
0: Proč? To je blbý rádio přece.
3: Jo.
0: Tu neposlouchám ani já.
3: Ne, no ne. To je špatný, to byste měl.
0: Jo, je tam něco zajímavého třeba?
4: Jo, to pan Mrázek.
3: No, to je fakt zajímavé.
0: Takže mějte hezký.
3: Nasle.
0: Nazdar.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je to neuvěřitelný, ale už jsme tady zase. 5:59:30. To jsou věky účastníků ranní show. 5:59.
1: Přemýšlím, co si vyberu.
0: Ty jsi 30.
1: Ne, já chci tu pětku.
0: Nechceš, aby ti bylo 5.
1: Já
0: ne.
1: Chci, aby mi bylo 5, abych mohla po obědě chodit spinkat. Ty děti vůbec neví, co mají za štěstí v životě,
0: no jo,
1: a pohrdají tím.
0: Jenže oni musí chodit spinkat povinně. A jakmile je něco povinně, ty si to zase maluješ, že by si šla hajnout, když se ti chce. Ale teď si vem, kdyby si mohla prohlížet třeba nějaký oblečení. Jo, nebo by si telefonovala s kamarádkou.
1: Nebo bych mohla být na mobílku.
0: Nebo bys mohla být na mobílku a najednou by přišla nějaká paní a říkala by ti, spinkat, Katko, spinkat, a ty, neotravuj, spinkat.
1: Ano, prostě nikdy to není ideální.
0: OK, můžu teďka nabídnout nový 3 věky.
1: Aha.
0: 6:00:40. 6:00:44. Rychle, roste ti to. 6:00:48.
1: Já si zase počkám, až bude 38.
0: Zprávy jsou tady. Katka Říhová, Evropa 2.
1: Dobrý den. Prezident Petr Pavel by podle právníků mohl uspět se svou kompetenční žalobou, v níž požaduje, aby vláda změnila názor na jeho neúčast na červencovém summitu NATO v Turecku. I kdyby mu ale dal ústavní soud za pravdu, není úplně jasné, jakým způsobem vymoci na premiéru Andreji Babišovi a jeho kabinetu, aby Pavla dopsal jako člena delegace. Ústavní soud by se tématu mohl věnovat už dnes. V Česku vzniká petice, která navrhuje zavedení menstruačního volna. Chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými menstruačními bolestmi. Podle autora současný systém neodpovídá biologické realitě. Podobné volno funguje například ve Španělsku nebo v Asii. Petice odstartovala minulé pondělí, zatím nazbírala přes 26 000 podpisů.
0: To je třeba věc, kterou já nedokážu posoudit. Takže se zeptám tebe, Katko, nikoho jiného tady nemám. Martina Cihláře, nejlepšího svatebního DJ světa, se na tohle ptát nebudu. Takže, Katko, co si jako myslíš? Ne, to je špatně. Co si myslíš?
1: Já jsem pro. Pokud někdo trpí silnými bolestmi, je to prostě důvod k tomu, aby měl volno.
0: Jo.
1: No.
0: Já to teďka neříkám,
1: že by si měl silný bolesti.
0: Já to v žádném případě nerozporu. Já se ptám, že to jako doteď nikoho nenapadlo.
1: Napadlo, ale prostě jedeme ve starých kolejích a právě, že to už někoho napadlo. Říkám, ve Španělsku a v Asii to funguje. Tak to proniká i k nám.
0: Takže ne plošně, ale jako na vyžádání.
1: Ano, ale tam vzniká ten problém s tou intimitou, že ty by si potom musel zaklepat na dveře svého šéfa.
0: Jo.
1: A jak si mu sdělit, v jaké fázi cyklu se nacházíš?
0: Jo. To je blbý.
1: To je blbý. Hlavně, když pak přijdeš za 2 týdny, že jo?
0: No jo. Já to nebudu komentovat.

0: Ranní show začala. Ranní show začala. Katko, dej zprávu, že já si myslím, že ty budeš mít takovou tu závěrečnou zprávu. Mm-hmm. Sportovní, budeš jí mít?
1: Je to tak?
0: Přemýšlím, jestli to neprobereme radši s Jakubem Kohákem.
1: Můžeme.
0: Že jsi sportovní?
1: Je sportovní.
0: No, tak řekni nějakou jinou. Lucie. My tady máme Lucie, jako víte, jak se ve zprávách vždycky objeví. A teď tady Lucie. Lucie, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Lucie je vlastně taková bývalá Katka. Lucie je...
1: První Katka.
0: Lucie Něvkovská, ty jsi první Katka. První Katka byl Patrik.
2: No.
1: Jo, to je pravda. Patrik taky četl zprávy.
0: Ne, první Katka byl Patrik. Či je to tak? Pak začal dělat moderátora a potřebovali jsme někoho místo něj a ty jsi vlastně místo Patrika začala dělat to, co dělal Patrik. No. I když tady Patrik zůstal.
2: Jo, nazdar. To tak přesně vyšlo, krásný ráno.
0: Nazdar. Ty jsi vlastně, kdyby náhodou někdo chtěl vidět Luci, ty jsi v dokumentu, viď?
2: Já jsem v dokumentu, já jsem v každém dokumentu, jsem zjistila, že to je takový záběr, který se nezapomíná.
0: Je tam taková scéna ze starého rádia z roku 2002.
1: Hmm. Jak se byl prostě vůči kolegyním...
0: Stejně ta představa, že jsem vylez prostě na stůl, dal jsem si jako mikrofon mezi nohy a nechal jsem prostě...
2: Lucii číst zprávy.
0: 20 ti bylo, jo? No a mě 26. Je tam čerstvej.
2: Tak to se vlastně omlouváš.
0: 26, 20.
2: Ty jo.
0: Lucie tady. A jak se máš, Lucko? Kolik máš dětí už?
2: Mám pořád jenom 2 děti a stačí. Velký děti mám už.
0: No, říkej.
2: Už dospělý. Nikče je 19, no. Daníkovi bude 16.
0: Za nás žádný děti neměla?
2: Neměla, no.
0: A máš to s nějakým moderátorem?
2: Nemám to s moderátorem.
0: Dobře.
1: Je moudrá.
0: Poučila
1: se.
0: S fotbalistou, podle mě,
2: No, hokejistou.
0: No, jako fakt?
2: Ne.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak děkujeme, rádi jsme tě viděli.
2: Já vás taky, mějte se krásně, ahoj.
0: Čau, tak.
1: Jak to vypadá na silnicích? Na silnici 13 u Jablonného v Podještědí u benzínky havaroval motorkář, dejte se tam pozor. A na silnici 19, pokud jedete ze Žďáru do Havlíčkova Brodu, tak v Přibyslavi se srazila 2 osobní auta a je to vážná nehoda.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme nejprve jasno, během dne se začne tvořit kupovitá oblačnost, která by ale pouze na Šumavě mohla výjimečně přinést krátkou přeháňku. A bude už zase teplej než včera. Po příjemně osvěžujícím ránu, kdy měříme teploty kolem 15, se teploty během dne dostanou na 28 až 33 stupňů. Nepatrně chladněji 26 až 29 stupňů čekáme na severovýchodě.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Ranní show má sponzora.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
0: Jdeme na to. Teď všechno proberem. Jakub Kohák.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, na svatého Jana přichází svatý Jakub.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pojďme si říct, že jména Jan a Jakub patří k těm nejvýznamnějším vůbec v kalendáři.
2: Ještě by přidal Jiří.
1: Ano, ještě Jiří.
2: Ano. To jsou ty hadi a štíři.
1: Ano, ale Jakub je co?
2: Jakub?
1: Jakub je dobrý.
2: To je ježišmarja.
1: A svatý Jakub je co?
2: Ještě lepší.
1: Je u svatého Jakuba jsou kostely, ne?
2: No jo, jich těch je. Těch tady je v Praze useknutá ruka třeba.
1: Co?
2: No, v tom kostele svatého Jakuba.
1: Jakože krad?
2: No, jakože kradl a pořád tam visí ta ruka. Je to vás seschlá už, protože ne. Už, no jistě.
1: Jako mu usekli někomu ruku?
2: No, zloději.
1: Hele, a víš o tom, že když napíšeš na věc,
2: ano.
1: Kdo to ukradne, aha. Tomu ruka upadne,
2: ano.
1: Tak se to opravdu stane? To je normálně ověřené, že lidi vůbec zbytečně utrácejí za alarmy, klíče, takový ty bezpečnostní systémy, aha. Security, ne. Když napíšeš čitelně
2: jo.
1: Na jakoukoliv věc,
2: ano.
1: Kdo to ukradne,
2: aha.
1: Tomu ruka upadne, tak to máš safe, protože nikdo není blázen.
2: No.
1: A když takovou věc s tímhle nápisem ukradneš,
2: jo.
1: Jo, tak kdo to ukradne, tomu
2: to opravdu
1: do ruka upadne.
2: Jo, proč máš zavázanou ruku?
3: To byla ta propiska. Já ti to říkala.
1: Podívej se, všimni si Václav Klaus, jo, no. Ten prostě chodí a má prázdný jeden rukáv na saku, to se málo ví.
2: Ne, to je ta falešná... Falešná ruka, jako měl Fantomas, ne? Víš?
1: On má falešnou ruku.
2: Jasně. A to není špatný nápad, že bych ti to napsal na Rolse. Co myslíš?
1: Prosím tě,
2: já ti to tam vyreju normálně mincí. Nechceš?
1: To si hodnej, kdybych tě o to mohl poprosit. Ne, ale já to zase jako vyberu...
2: Nebo tak... šroubovákem, to bude ještě lepší.
1: Ty jsi tak kreativní.
2: Ježíš, je.
1: To je úžasný.
2: Tak, co bych pro tebe neudělal?
1: Tak dneska je svatý Jen. Jene.
2: Ano.
1: Svatý Jan. Helena Vondráčková má dneska narozeniny.
2: Jujda, mane.
1: 79.
2: No to je teda, ale už věk. Na to vůbec nevypadá.
1: Nevypadá, holka. Ona ne. Je holčička normálně.
2: No je.
1: Holčička.
2: Ano.
3: A 79 je nových, pardon, jak se vždycky říká. To je nových 59.
1: 79 je nových 49.
3: 49.
2: Ano,
3: asi,
2: taky bych to tak
1: protože
2: viděl.
1: Já si myslím, že kdyby si řekla 59, že by se mohla urazit.
3: Jo.
1: Heleno, vypadáte na 59.
2: No, to nic moc.
1: To zní,
2: ale
1: to
2: pojďme věc. Říct, že to je 39.
1: Radši 39, jo.
2: No.
1: Ale zase to jsem viděl a to ne zase.
2: Ne?
1: 41 bych dal. Každopádně všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Ne, to
2: jo, pro Helenu, aha, děkuju, ne, ano, tobě. Já jsem děkoval za ní, ona tady není.
1: A svatý Jan Vytesán.
2: Kam?
1: To je svěrák, uhlíř, byl to ten slavný den, kdy k nám
2: to
1: byl
2: to,
1: zaveden
2: to.
1: Elektrický.
2: Aha, vidíš to.
1: Byli slavnostnímu ceremoniálu, byli přítomní. A svatý Jan z kamene Vytesán.
2: To je pravda, ano,
1: to tam je.
2: Máš pravdu.
1: No a tak co ty, povídej.
2: Prosím tebe.
1: Dneska v noci, prosím tě, musíme to říct, dneska v noci,
2: ano.
1: Česko-Mexiko, tak to řekni.
2: Dneska v noci?
1: Dneska v noci.
2: To vůbec já nevím, protože...
1: Ve tři ráno?
2: No, ale...
1: Jako ne, tyko ne, co bylo v noci, jako ta, co
2: já
1: bude vím, ta noc.
2: Já se soustředím na to, že my máme dneska premiéru.
1: Je, vy máte premiéru.
2: My máme premiéru Shakespeareovské hry komedie Omylu na Pražském hradě na nejvyšším purkrabství. K tomu se vlastně směřují všechny mé kroky činy.
1: Je jasné, no. Úplně to je priorita.
2: No a jak to dohrajeme, jo? A třeba se to i možná povede, což se ještě nikdy neví dopředu,
1: jo, ještě nikdy nestalo.
2: Tak pak se teprve bude odvíjet ten zápas. No.
1: Takhle, ty dokonce máš rád ty slavnosti,
2: no,
1: že
2: se
1: spojili premiéru a udělali jste zároveň i dernieru, ne? Aby to bylo jakoby větší sláva.
2: Jako pořádná party, myslíš. Takhle, možná jako dernieru našeho týmu na mistrovství světa, myslíš.
1: To je pravda, to bude v jedné noci premiéra.
3: To souvisí s tou komedií Omylů.
1: Ne, přátelé, je na místě říct v tuhle chvíli to, co já jsem říkal už včera. My Mexiko porazíme.
2: Mm-hmm.
1: Já to vím.
2: Fakt?
1: Já to vím.
2: Ale a co když ne, co uděláš? Dej nějaký závazek, když to víš, když se takhle holedbáš,
1: já,
2: tak řekni, co,
1: já to když cítím, se to neporazí. Já to cítím.
2: No to je jasný, na to jsem se neptal. Víš a cítíš, to už je vlastně jako dvojitý.
1: Dobře,
2: když
1: neporazíme Mexiko,
2: ano.

0: Do Shakespearea.
1: Dobře, naučíš se ten nejtěžší monolog z Hamleta.
0: Ten už umím, kamaráde.
1: Tak jeď.
0: Být či nebýt, to je to, oč tu běží. Zda je to důstojnější promysl snášet rány a šípy krutého osudu, či pozvednout zbraň proti moři bět a skoncovat to vzpourou. Zemřít, spát, nic víc.
1: Ty to fakt znáš?
0: A spánkem utočit. Už teď si mi to zkazil.
1: Promiň, ale jako výborný.
2: Veronská základka,
1: no,
2: dobrý.
1: No počkej, ale to jsem nečekal. A ty Richarda III.
3: Ranní show.

0: Všichni jsou už v Mexiku. Už trénujou na noc. Fanouci jsou taky v Mexiku.
1: Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
0: Dnes ve 3 ráno, kde jinde než v Mexico City, na Aztéckém stadionu bude ten zápas. Nic většího není. Tak, dokonce je to tak velký, že my jsme si vzali, přátelé, jsme srabáci, ale vzali jsme si na zítra dovolenou.
2: Přesně, já jak vidím, že je v programu fotbal, tak prostě jsem nekompromisní, beru si volno.
0: Ale pozor, díky tomu, my jsme se s Jakubem Kovákem dohodli, že

0: Ne, moment. Jinak to uvedu. Vy často víte, že... Nebo tady. Občas tady zaregistrujete, že my pouštíme archiv.
1: Ano.
0: Díváme se zpátky do minulosti. Jo? To znamená, pustíme, jak to bylo tehdy a pustíte prostě... Nebo pustíme nějaký vstup a vy posloucháte, jak to bylo v minulosti. Ale teď vám nabídneme pohled do budoucnosti. To ještě nebylo.
1: Aha, a jak to chceš udělat? Ha!
0: Prostě můžeme vlastně našim posluchačům nabídnout vstup z budoucnosti. Mm-hmm. Jo? Teď jsme tady s Jakubem Kohákem něco řešili, že jo?
1: Ano.
0: Jo? Teď si představte, že je jako zítra už. Mm-hmm. To je hustý, ne?
1: No já furt strnu. Tak, co vyčteš z tý křišťálový koule, tak, nebo jako...
0: Připravte se všichni k mikrofonům a jdeme na to. Jakože zítra. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Tak jsme to Mexiko smázli, já ti to říkám.
2: No já ti to, hele, já jsem ti to nevěřil, ale měl jsi pravdu.
0: Ne, tak jakože, hele... já jsem prostě chtěl s tebou takhle mluvit.
2: Ano.
0: Bez ohledu na výsledek toho zápasu.
2: Tak
0: chápeš?
2: Jo, ano, chápu.
0: Já jsem to měl tak jako připravený, tak jsem to řekl.
2: No teď já ti to taky nezazlívám, ježišmarja.
0: No a...
2: Co budeš dělat o víkendu?
0: Ne, řekni mi, jak ti dopadla premiéra.
2: No jejda,
0: přátelé, Shakespeareovské slavnosti.
2: Muzika hrála, břinkala.
0: Jakub Kohák v top formě. Katko, máš nějakou otázku, jak to probíhalo?
2: No, zeptej se mě.
1: Jaká byla děkovačka? Kolikrát vás lidi vytleskali zpátky?
2: Prosím tebe, já to snad už ani nedokážu spočítat.
0: Jestli můžu já?
2: Ano.
0: Já jsem dostal teďka zprávu, že tam lidi tam stále stojí ještě.
2: Ano.
0: Kuba už se omluvil, že musí do rozhlasu. Že on říká, musím jít na pomoc rozhlasu.
2: Ano.
0: Omluvte mě, ale lidi tam pořád stojí a tleskají ještě. A věřej, že...
2: Pár jich tam je.
0: Až, oni věřej, až tady skončíš, že se tam ještě vrátí.
2: No ale pozor, my hrajeme ještě dneska, jako zase hrajeme.
0: Ne,
2: to je druhá premiéra, to znamená, že oni...
0: Počkej, a jak to jako zvládnete, což tam pořád ještě v čase dnešního představení budou stát ty lidi tam a tleskat z toho včerejšího?
2: My je budeme kumulovat. To je to samé, jako když nějaké té hře Zimmermana, jak byl ten výtah, že jich sjelo dolů víc, než jich vyjelo, a my budeme takhle kumulovat diváky.
0: Ale pak se ti samozřejmě v dole hromadí horníci.
2: Přesně tak, takže nám se v hledišti hromadí diváci.
0: No a řekni mi, jaký byl taclík, to mě zajímá.
2: No jako vždycky fenomenální.
0: Jo, ty jsi říkal, že vlastně ho...
2: Nebylo mu rozumět, ale...
0: že ty ho dost zachraňuješ,
2: No je.
0: Jestli bys to říkáš, takhle,
2: já zachraňuju celou tu hru, že co si budem povídat.
0: Ale a honorářo, jestli jsi na tom líp než taclík za to. Nebo má taclík
2: no,
0: víc,
2: takhle,
0: je slavnější.
2: To nevím, ale líp než ty určitě.
3: Evropa 2. Ranní show. Evropa 2. Evropa 2. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Brany Škod. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. 2 kufry, 2 batohy, 2 powerbanky, 2 bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
14: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
15: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
16: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
15: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
16: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
15: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
17: Mateří douška právě v prodeji.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.
20: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: dneska tady zaznělo, že je 24. června a zaznělo tady, že je svatý Jan. Svatý Jan z kamene vytesán. Mm-hmm. Pojďme si to dát. To je elektrický valčík, přátelé. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Geniální text. Tak pojďme si to užít, to se normálně nehraje. A já to mám na desce. A poslouchám to jako na desce. Celý ty písničky jejich, jo. A vždycky, když hraje tato písnička, tak já si to užívám, protože umím celý text.
1: Jo? I ten jako v uvozovkách rap.
0: No právě.
1: Jo.
0: To mě to vždycky překvapí, že to ještě umím. A těch písniček, kdy umím text, není moc, ani svoje písničky neumím, takže...
1: Já ti to ale nevěřím.
0: Co?
1: A nyní, kdo tu všechno byl?
0: No.
1: Tak říkej.
0: Počkejte, já se musím nahodit, počkej.
1: Okresní a krajský inspektor.
0: Jo, okresní a krajský inspektor. Počkej, já se, je...
1: Hasičský.
0: Počkej, moment. Od Pantáty vedou dráty do žárovky na Devraty.
1: Aha.
0: Odtud prout se přelévá do stodoly do chléva.
1: Ano, ano.
0: Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při požáru nic nestane. Kdo se tam naskrtá řebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.
1: Jo, jo.
0: Tak pojďte, pane.
2: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle v naší obci.

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Jo. Ranní show na Evropě 2. Někdo se nám dovolal a bude prvním volajícím dnešního programu. Doufám, že to bude stát za to.
1: Žádný... A netlačíme na vás.
2: Ahoj. Žádný... Ahojte ve studiu, tady Dan.
0: Dane, žádný tlak, ale buď vtipnej, prosím tě.
1: Zabij to.
2: No ne, já jenom jsem chtěl říct, že dneska jsem stál trošku takzvaně prdelí napřed. A díky za tuto písničku, protože to by prostě úplně nakoplo.
0: Hele, že jo, to prostě udělá takého hezky nějak, ne?
2: Udělá to úplně skvělý ráno, opravdu bomba. Takže jsem vám chtěl jenom vlastně poděkovat za fajn den, protože to bylo hodně hezky nakoplo.
0: Svatý Jan z Kamene Vytesán. Italský zmrzlinář Antonio Cozzi.
2: Antonio Cozzi, ano.
0: Na motocyklu Indian. Tak jo. No tak jo.
1: Tak zařadíme do playlistu tedy.
2: Fajn den.
0: Čau.
1: Čau. Ranní show Evropy 2.
0: Teď se to rozjelo. Ranní show, dobré ráno. A jedem, pojďte. Slečna nám volá nějaká. To je hezký.
3: Ne, já jsem paní.
0: Dobře, milá paní. Mladá paní.
3: Tak já bych vám taky chtěla strašně moc poděkovat, protože minulý týden na Milana jste pustili písničku Dva roky bez nehod a já si ji už týden zpívám a nemůžu ji dostat z hlavy.
0: A teď? Teď to nahradí elektrický valčík.
3: Ano, přesně, teď to nahradí tohleto. A ještě jsem taková mrcha, že mám kolegyni v práci, který to potom pořád pouštím a dám jí to do té hlavy taky a ona si to pobrukuje, takže já doufám, že mě teďkon kolegyně,
0: ano,
3: která vás taky každý ráno poslouchá a jede určitě do práce v autě, tak doufám, že se směje a že si budeme dneska zpívat.
0: Tak děkujeme, bylo to moc hezký od vás, takové teplé. Teplé slovo.
3: Děkuji.
0: Teplé slovo.
3: Děkuji.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. Pětimetrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě, doktor Max.
11: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici si tu svou na bloodfest.com.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.

0: 6.50. Posloucháte ranní show na Evropě 2 a teď jsme ve fázi našeho programu, kdy si pouštíme písničky. No, ne úplně jako, že si pouštíme písničky, mělo by to mít nějaký smysl. Například Katka teďka během songu říká, hele, dneska jsou v O2 aréně Duran Duran. A já jí říkám, to jsem vůbec nevěděl. To jsem vůbec nezaregistroval.
1: Ani já.
0: Vůbec.
1: Proto ti to říkám, že mě to taky překvapilo.
0: Žádnej plagát,
1: ne,
0: nic.
1: Billboard, nic.
0: Jak prostě je svět rozdělen na ty bubliny. No nicméně, je to skvělá příležitost si pustit tenhle song. Užijte si ten začátek toho songu, protože hodně se používá v reklamách, nebo viděl jsem ho v pár reklamách, nebo třeba ve filmu, nebo v seriálu třeba. A je to prostě fantastický. Duran Duran, hele, ten začátek.

pusíku, že úplně. A jak on začne zpívatka. My immaculate dream. Duran Duran, dneska Auto Arena.

0: Duran Duran, nebo Duran Duran, česky Duran Duran, my tomu říkáme Duran Duran. Prostě. Katka říká, že to vůbec nezná, tuhle písničku, nebo trochu, že zná jenom Ordinary World. A já jsem ji ukázal na Instagramu, přátelé. Že já jsem na Instagramu teďka. Ne, já jsem ji ukázal na Instagramu stránku, to vám holky. Holky a kluci. Filip Vaněk mi ukázal stránku, je to Calvin Klein. Ano, ten Calvin Klein, co dělá spodňáry, mimo jiné. Překrásná stránka, plná nahejch kluků, skoro nahejch teda. Mm-hmm. Jenom ve slipech jsou. Jsou to pěkný cucáci, si to můžu říct takhle.
1: A taky jsi si zaškrt.
0: Co?
1: Taky jsi si je zaškrt.
0: Jak zaškrt?
1: Jakože do sledováníčka.
0: Jak to myslíš?
1: No, že to taky sleduješ, že se taky rád podíváš.
0: Ne, teď jsem to udělal poprvý.
1: Jo?
0: Mě totiž Filip pouštěl reklamu tady s tou písničkou, písničkou od Duran Duran, tak jsem se ti to chtěl pokusit, nebo pokusil jsem se ti to zprostředkovat, ale nenašel jsem jí, možná na YouTube to bude.
1: Jo, no to je jedno, ale tak prošel jsi si všechny tady posty těch polonahých chlapců.
0: Teď s tebou.
1: No tak jsem ti jenom chtěla říct, že tvůj Instagram tě teď začne nabízet nahý muže ve spodním prádle.
0: Tak to nechci. Já nejsem.
1: Kecáš?
0: Já nejsem žádný gej nebo vočkej.
1: No, ale tak podívat se můžeš.
0: Jakože myslíš si, že i vegetarián se může ve steakhouse podívat do meníčka?
1: Není to asi dobrý příklad.
0: Je to perfektní příklad
1: jako,
0: dokonce.
1: Já vím,
0: dokonce je to perfektní
1: jenže
0: příklad.
1: Vegetariánovi se při pohledu do steakhouseovýho meníčka podle mě spíš zvedá žaludek.
0: No, byť jo. Ty máš pocit, že bych to, že bych kus toho masa vložil do úst. Když jsme u toho steakhouse teda.
1: Já nevím.
0: Asi jo. Zkusit se má všechno. Proč jsem to řekl do vysílání? Řekl jsem to nahlas? Opravdu jsem to řekl nahlas?
1: Život je krátký. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa
2: 2. Evropa 2. Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
3: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru.
5: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Už máš přečtený nejnovější drby.
3: Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Poznáváte to?
7: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
7: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
7: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
7: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
8: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
9: V klidu, už je to zařízený.
8: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
9: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
8: Hliník a online? A co ty dílky?
9: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
8: Takže e-shop říkáš?
9: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
10: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
11: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Yeah.

0: Katka Zíová tady hodnotí píseň, kterou právě hrajeme. Madonna a Sabrina Carpenter. Legenda starší doby a vlastně současná top hvězda, ne?
1: Jo.
0: My si prostě pouštíme písničky a mluvíme o nich tady. Co jsi říkala?
1: Že za mě je to zatím nepřesvědčivé. Ještě se mi to nedostalo pod kůži.
0: No prostě jenom hodnotíme písničky. Jako když jste někde na kafi.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about. Madonna. I got something I want to talk about.
0: Sabrina. Jak Madonna řekla Sabrina, jo, tak mě samozřejmě jako padesátníkovi naskočila jiná Sabrina.
2: Boys.
0: A je to tady, Calvin Klein, už jsem tam, coming out se blíží, přátelé. A jdeme.
3: Boys. Ještě si to nech.
0: Hele, asi to léto na mě působí nějak. Pojď. Tohle je Sabrina. A pojď. A jaký měla prostě přednosti. My jsme tomu říkali, byl takový herec americký.
3: No.
0: Michael Dudikoff.
3: Mm-hmm.
0: Říká ti to něco?
3: Ne, ale
0: něco jako Jean-Claude Van Damme?
3: Ale naprosto chápu.
0: My, tyjo, to je Dudikoff.

0: Ranní show 7-9. Dej tam nějaký zprávy, pojď. Katka Říhová, jedna z nejkrásnějších žen tady ve studiu.
1: Ale je to těsný.
0: Není. Není. Možná je to jednoznačný. Katko.
1: Mám tady naprosto roztomilou zprávu z Jižní Koreji, kterou jsem včera citovala manželovi, než jsme šli spát, a říkala jsem mu, počkej, to se musíš poslechnout.
0: Ježíš, to je hezký.
1: Mladí jeho Korejci, jak oni se baví? Já to prostě zbožňuju.
0: Ty to miluješ.
1: Mladí jeho Korejci z generace Z, píše článek na Novinkách, jsou často natolik uvláčeni životními strastmi, že začali vyhledávat relaxaci u aplikací, které nic nedělají. Říká se jim dopaminové weby či aplikace a jejich jediným cílem je poskytnout uživatelům sklidnění a úlevu. Tak, napadá tě, co by tak jako by mohla být aplikace, která nic nedělá?
0: Já tomu nerozumím, jak jako, že to nic nedělá.
1: Tak, tady třeba pán říká, často mám v noci chuť na jídlo, ale překonám se, abych ušetřil peníze. Přidává další bonus aplikace. Takže je to fejková aplikace, která simuluje rozvoz jídla.
0: Nerozumím.
1: Ty si vybíráš jídlo, vybereš si dokonce i čas doručení.
0: A ono nikdy nepřijede.
1: Ty za něj vlastně, ty si ho vybereš, jo, nezaplatíš za něj, ono nepřijede a ty ještě potom vlastně ohodnotíš, jak ti to jídlo chutnalo. A tenhle ten celý proces tě jakoby uklidňuje a vyvolává v tobě jakoby ten dopamin.
0: Jako nevím, jestli by mě uklidnilo, že to jídlo nepřijede.
1: No ne, oni říkají, že to je jakoby dobrý i na dietu a tak, ale
0: no
1: že
0: tak
1: jakoby...
0: Počkej, jako ušetříš to, jo.
1: Ušetříš a prostě tě to uklidňuje. Že jsi to... jakoby v kontaktu se světem.
0: Rozumím.
1: Ale vlastně ne.
0: Mně to přijde, jako kdybych si pustil porno, jo, a byli tam všichni oblečený. Jo?
1: No.
0: Celou dobu jako dobrý, jo, ale nikdo by nic nepřivez. Nic by nepřijelo.
1: Mhm.
0: Jo, a teď by prostě jako, jo, jasně, chodili by kolem sebe, povídali si, jo.
1: Že by zazvonil ten instalatér, přišel by k té paní.
0: A fakt by opravil tu
1: vodu. A fakt by opravil takovou. Pak by zase, tak naschledanou.
0: A ty čekáš, jak se vrátí a on se nevrátí, no bude odejde, že? A video skončí a ty.
1: No. A pak jsou ještě kuřárny.
0: Počkej,
1: online kuřárny.
0: Furt jsme Korea, jo?
1: Furt jsme v Jižní Koreje.
0: Online kuřárny.
1: Online kuřárna, že prostě lidi třeba jsou v práci a kolegové, co chodí opravdu na cigáro, tak ty jakoby odejdou, ale ty ostatní tam na sebe koukají a říkají si, ale my chceme taky jakoby kus pauzu.
0: Tak jdou do
1: online kuřárny, kde máš prostě svýho avatara a jakoby on dělá, že kouří cigaretu.
0: Ranní show, dobré ráno. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Liberce.
0: Říkej, Liberec.
2: Já jsem chtěl jenom...
0: Pardon, neslyšeli jsme, říkej.
2: Jak jste se bavili teď o té Jižní Koreji, jo?
0: Ano.
2: Já jsem chtěl říct jednu věc. On na ČT2 běžel takový dokument, myslím, že se to jmenuje Jeden den v Jižní Koreji.
0: No.
2: A je to vlastně takový dokument o tom, jak se tam žije. A ten dokument mapuje rodinu, jak vlastně probíhá ten její den, takže ten její den začíná někde ráno kolem 5. hodiny nebo 6.
0: Nekeci, že v Jižní Koreji začíná den ráno.
2: Počkat. Začíná to tak, že snídá rodina, jenom syn s mámou. A táta už je v práci, tak je to začíná. Syn jde do školy, v té škole je do 4-5 do odpoledne.
0: Aha.
2: Pak se přesouvá na takzvané doučování, to je do 10 do večera.
0: To si děláš srandu.
2: Večír kolem půlnoci je normálně běžný, že Korejci v tomhletom středoškolském věku se pohybují po ulici, jdou domů, ale nedojdou domů jakožto do bytu.
0: No.
2: Dole v těch velkých bytových jednotkách nebo těch panelácích, dole jsou učebny a tam si dělají úkoly.
0: A to je třeba jako půl jedný v noci?
2: To je, ano, to je kolem 1 hodiny ráno, ten syn přijde domů, máma mu chystá večeři, tam je záběr, jak on s mobilem u večeře už usíná. a končí to, otec je ještě v práci.
0: To je strašný.
1: Mají pohodu.
0: A v pět vstávají.
2: Jenom, ano, možná před pátou lehce. Takže takhle probíhá jihokorejský den s tím, že vlastně to tam je zdokumentovaný, že vlastně tam je velký nápor na ty lidi, aby prostě byli chytrý a produkovali všechny ty aplikace a byli schopní se prostě začlenit do týhle týdny.
1: Protože vymyslet jakoby online kuřárnu, to vyžaduje...
0: Fištrona. No ale ty se tomu směješ, ale počkej, třeba to fakt funguje a dáš tam reklamy a vydělává to peníze. Jakože to je docela zajímavý. Prostě hodně pracujou, pochopil jsem to. Hodně se učí, hodně pracujou. Je tam velký tlak na výkon.
2: Přesně tak, přesně tak. A myslím si, že říct jakýmukoliv školákovi, že přijde, že půjde ráno v 7 do školy a vrátí se v 1 ráno a bude si dělat úkoly, tak myslím si, že...
0: Rozumíme, rozumíme a děkujeme za ten telefon. Super. Čau, Wes. Ahoj, čau.
2: Show Evropy 2.
0: Tak a teď zprávy, nebo respektive zprávy, ne. My si dáme Shakiru. Viděl jsem nějaký video a u toho byl popisek, že vlastně Shakira patří k mistrovství světa ve fotbale víc než skoro všichni fotbalisti.
1: Jak to?
0: No ne, že ona, jak byla i s tím Pikem, jo, ne, že kvůli tomu, protože ona byla na mistrovství světa i dávno před Pikem, jo. Už v roce 2010 zpívala Waka Waka a tohle, že jo, prostě... Že je spojená s tím fotbalovým mundiálem tak jako díl než fotbalisti. Mm-hmm. Je to taková jako takový maskot.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal dávno před Pikem. Že já jsem nevěděla, že má takovouhle...
0: drogovou minulost.
1: Minulost. No.
0: A už je čistá, ale prej. Takže, no ne, takže teďka vlastně pojďme si říct, už nechodí s fotbalistou. Jo. Zaspívala si na otvíračce, na ceremoniálu, ale teď normálně chodí na ty fotbaly, že jo?
1: To
0: není o tom, že to je jako na kšeft jenom, jo. Ty bys tam šla na kšeft, ne? Zaspívala by si hymnu
1: jo.
0: A šla by si džak.
1: Jo, protože mě to jakoby nezajímá, ale
0: ona veme,
1: jo.
0: Ona veme syny a jde normálně koukat na fočus. Kolumbia.
1: A když máš syny,
0: Kolumbia.
1: Se překonáš.
0: Dobrá je. Vypadá furt stejně, mimochodem. Už 20 let.
1: Jo.

0: 7.19. Evropa 2 vysílá zprávy. Katka Říhová má slovo.
1: Dobré ráno. V egyptském letovisku Marsa Alam zmizel v noci na úterý český turista. Podle rodiny odešel během noci z hotelového pokoje a od té doby o něm nikdo neví. Blízcí mají o muže obavy, protože v posledních dnech podle nich psychicky strádal. Případ už řeší i čeští diplomaté.
0: No, to je vážná zpráva.
1: Ano. Velmi teplé počasí bude pokračovat i v následujících dnech. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu navíc bude ještě tepleji, než se původně myslelo.
0: Ne!

0: obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Azteckém stadionu porazit.
2: Já bych pro jistotu říkal dneska ve 3 ráno. Protože je to trošku matoucí, pořád to lidi jako blbne, jestli to je ze středy na čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, je to trošku, je v tom trošku hokej. Hmm. Takže ty jsi řekla správně, že to je zítra ve 3 ráno, ale je to vlastně jako dneska ve 3 ráno.
1: Dneska v noci.
2: Dneska v noci, to je důležité. Tonight, se séra, jo? Takže prostě teď jako jo.
1: Ale lidi, co chtějí vědět, tak to ví.
2: No, to bych takhle to neřekl. Ne? No, je to jako zmatený trochu. To znamená, když řekneš zítra v noci, jako říkáš to správně, je to vlastně zítra, že jo? Ale je to prostě teď. Chápete to, ne?
1: Nejste... Dneska v noci se nejde spát.
2: Já bych šel spát, až bych brečel, bože. Tak doprava, doprava.
1: Ano.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 176. kilometru až do omezení v Brně na 196. zdržení pro osobní auta 30 minut. Dálnice D52 hlásí nehodu u sjezdu na Modřice, také na příjezdu do Brna tvoří se kolona. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s nehodou, je na 4,5 kilometru za sjezdem na Rudnou. 3 auta se srazila v levém pruhu, kolona se tvoří od 7. kilometru.
3: Bav se s Evropou 2 24. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: To jsme si už řekli, strašně horko.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
2: Tada! Česká volba za chvíli. Co se Čechům doma nejčastěji rozbije? Ale ještě předtím někdo volá podle mě kvůli něčemu jinému. Že jo? Dobré ráno.
5: Haló, dobré ráno.
2: Vy voláte kvůli něčemu jinému.
5: Ne, já volám jenom kvůli tomu fotbalu, že jsem taky tak zmatená, že jsem se ráno dívala na výsledek, jak to dopadlo.
2: Přesně, no je to prostě blázinec. Že vy jste si myslela, že už se to prospala.
5: Jo, já ale, jsem si myslela, že už to bylo dneska ve 3 ráno.
2: No to je totiž šílený, ještě třeba kdo kouká na live sport, tak tam je to podle dní, jo.
1: No.
2: Jo, a oni jsou zápasy vlastně třeba večer a pokračují přes půlnoc, takže zápas od 7, pak od 10 večer, pak od půlnoci nebo od 1 od rána, takže ty vlastně máš jako jednu noc, ale musíš se dívat na 2 různý dny, kdy hraješ a máš pod sebou třeba zápasy, jo, a vidíš pod sebou 4 zápasy a oni se hrajou v jiný dny, ale ty se díváš na ten jeden den, ty si dáš jakoby ten den, třeba dnešek, jo, no, jenže v tom dni je zápas, který se hrál dneska v 1 ráno, pak zápas, který se hrál dneska už ve 4 ráno, ale i zápas, který se bude hrát dneska večer.
1: Prostě fotbal je jenom pro chytrý.
2: Je to tak, je to tak. Dokonce, když nejste chytří, tak ho nemůžete ani hrát. Mimochodem, jsme u toho, u té chytrosti. Včera Portugalsko a jejich rozehrávání, no, že vyhrálo, to je jasný, ale jakým způsobem, jako tolik inteligence, sofistikovanosti, jako strategie, to jsem nikdy neviděl. Prostě jak rozehrávali rohy, přímáky, fejkovali, naznačovali, no úplně zblbli. Geniální zápas. A Ronaldo je zpátky. Včera jsme opět sledovali nejlepšího hráče na světě. Je to tak? Messi si to na chvilku vzal. Teď jsem to řekl schválně. Martin Cilář tady může zbláznit. Celý svět je rozdělen. Tým Messi, tým Ronaldo. Tak já jsem schválně teďka hodil do ohně polínko. Martine, ty myslíš, že Messi samozřejmě je nejlepší na světě?
6: No, za mě samozřejmě Messi vede, no.
2: Samozřejmě, že nejlepší je Ronaldo, to je jasný, ne? Nebavíme se o tom, kdo je jaký člověk, jo? To pojďme pominout.
6: To pomíjíme. Ale prostě fotbalově vede

0: Lionel Messi.
1: Ani náhodou, kamaráde.
2: Messi má dneska narozeniny, je mu 39.
1: Já k tomu samozřejmě mířím.
2: A to jako něco znamená, nebo...
1: Že má narozeniny? No ne, že si můžeme dát písničku o něm. Dokonce existuje. Jmenuje se Messi. A tady slečně moc děkuju za ten vstup, že se dívala, jak jsme dopadli s Mexikem. Chcete to mimochodem říct? Já jsem se vrátil z budoucnosti. Chcete to říct, jak to dopadlo? Slečno.
3: Já?
1: No?
3: Jo, prý 5-0, sledoval to syn.
1: Ne, jak dopad zápas Česka jo. proti Mexiku.
2: Teď jo, 5-0, říká paní. Jsem to taky sledoval v budoucnosti, jako
3: jo,
2: ty.
3: Jo, počkat, proti Mexiku, když včera hráli Portugalsko s někým jiným.
1: To jo, ale my teďka, že jste se dneska koukala, jakože jak hrálo Česko s Mexikem.
3: Tak 2-1.
1: 2-1 pro nás.
3: Ano.
1: Pokud nejste z Mexika teda.
3: 2-1 pro nás, Čechy.
1: Česko dneska vyhraje, to jsem vám chtěl říct. Vzpomeňte si na mě zítra ráno, budete říkat. Leoš to říkal.

0: teskli, že máme písničku, která se jmenuje Messi. Já bych ještě k tomu Ronaldovi něco.
1: Říkej.
0: To je tak fascinující vlastně fenomén, který vidíš při tom, když on hraje. On třeba včera šel kopat přímák, jo? A říkal komentátor, a je to pravda, říká, 99% lidí na stadionu má v ruce telefon.
1: Jo.
0: Prostě blázně. No. Messi, na Messiho taky. Ne, ono to je obecně samozřejmě, ale u toho Ronalda, ale ono to pokračuje, takže vlastně lidi točí Messiho, zároveň lidi další točí lidi, jak točí Messiho.
1: Jo.
0: To pokračuje jako, jo. Pak vidíš, že jsou hospody, náměstí a tam točí televizi, kde vidíš lidi, jak točí na stadioně Messiho a na tom stadionu točí lidi, nebo na tom náměstí točí lidi, jiný lidi na tom stadionu, jak točí obrazovku, na který jsou lidi na stadionu, který točí Messiho. Že to je jedno, hlavně, že tam je nějak. To je plně furt. Prostě šílenost. Za chvilku česká volba, co se Čechům doma nejčastěji rozbije.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
12: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
13: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
14: Daj fuku!
13: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: den té sezóny. Katko, děkuji ti za všechno.
1: Já ti taky děkuju.
0: Byl to náročný rok, zvládla si to a díky našim posluchačům jsme to zvládli
1: společně
0: všichni.
1: Společně jsme to všichni zvládli, no.

0: Pro všechny anděly.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Ale než se rozejdeme na prázdniny, tak tady máme ještě dnešní vysílání.
2: Je středa.
0: Než se rozejdeme na prázdniny, tak máme ještě dnešní vysílání do 9. Zítra je teda volno. Zase nejsme jako úplně tady roboti, ne? Mm. Ale v pátek velké finále. Páteční velké finále 28. sezóny. Oceny v hodnotě miliard a miliard hezkých pocitů. Tak dámy a pánové, co Čechům, jak si komplikuje život ve smyslu, že co se Čechům doma nejčastěji rozbije?
2: Manželství.
0: Manželství bolí, ty jsi řekla takovou pravdu, bolest.

0: Ty jsi to vůbec nerozváděl. Já to už to vlastně jenom rozved.
1: Já nic rozvádět nebudu, to jsem ti chtěl říct. Za chvilku žebříček.

0: Česká volba. Co se Čechům doma nejčastěji rozbije? Páté místo, kávovar. Co se Čechům doma nejčastěji rozbije?
1: A co je při kávovaru největší pain?
0: Nevím.
1: Nevíš, viď?
0: Nevím.
1: Že se zavápní po nějaký době.
0: To je pravda.
1: Jak tam protéká ta voda, tak prostě vždycky to tlačítko, nebo kontrolka začne hlásit, odvápněte kávovar a ty to ignoruješ tak dlouho, až se ti kávovar zavápní.
0: Odvápnění je red flag. Co to znamená red flag? Jako, že to nechceš.
1: Jo, že to je něco, co by tě mělo zpozornit, že by si touto cestou třeba neměl se vydat.
0: To znamená, že pokud vám vadí možnost odvápnění, vůbec byste neměli pít kávu.
1: Je to tak?
0: Hele, už, jakmile máte odvápnění jako red flag, hele, nebudu pít kafe, protože v budoucnosti se mi to nevyplatí, protože budu muset odvápňovat kávovar.
1: Nebo kupovat novej.
0: No, dobře, čtvrté místo, mobil, lomeno tablet, lomeno počítač. Mobil.
1: Padá to, no.
0: Padá to.
1: Padá to z těch stolů a...
0: Třetí místo, sluchátka.
1: Aha.
0: Druhé místo, nádobí. Starý dobrý nádobí. Co se Čechům doma nejčastěji rozbije? Nádobí, to je hezký. Tak a kdo se nám dovolá a řekne první místo, teda, to se snad nedá trefit, ale já to koukám. To se podle mě nedá trefit, takže dáme jenom šanci někomu. Haló?
2: Čau, Jakub.
0: Co se Čechům, Kubo, doma nejčastěji rozbije?
2: Ale je to snad nejnudnější věc, je to vždycky pračka u nás.
0: Pračka. Jo. Já si myslím, že právě tyhle ty typy...
2: A třeba to ukáže chybu a ona to třeba jakože teče voda a ona neteče. Pak zase teče.
1: A to je ale zase to zavápnění, kamaráde.
0: Teče voda, teče.
1: Je to tvrdá voda.
0: Hele, ale...
1: Já ti to řeknu, já to vím. Je to tvrdá voda a zavápněná pračka.
2: My máme v Praze dobrou vodu.
0: Takhle to víš, jo.
1: Nejlepší.
0: Takhle to víš, jo. No, já si myslím, že ten typ jako pračka je přesně takovej, jaký asi budou lidi typovat a myslím, že to je i správně. Nechápu vlastně, proč je na prvním místě to, co je na prvním místě. Mm-hmm. Ale lidi
2: a co je na prvním místě?
0: Já to asi rovnou řeknu, protože to se pro mě nedá trefit. Je to nabíječka. Což je? Jakože se Čechům doma nejčastěji rozbije nabíječka?
2: No, protože mají ty čínský, no. To je jasný.
1: A vidíš.
2: Nebo takhle, oni jsou všechny čínský, ale ty hlavně jsou čínský.
0: Hele, nechceš chodit vysílat k nám sem do rádia, ty jsi docela dobrý.
2: Jo, jako šel bych, ale já jsem ti chtěl zrovna napsat, ale ty jsi zablokovaný nějaký. Že, nebo takhle, já jsem chtěl, jako, že třeba kdyby jsi to dal jako soutěž, že třeba týden, že by tam někdo chodil, jako... Třeba, jako, že by to byla pro něj možná třeba výhra, no.
0: Aha.
2: Protože mě vždycky řeknete, že vyhraju nějaký ten dobrý pocit, já už jsem jich vyhrál tolik, že...
0: Jsi špak
2: a když se soutěž o nějaký prachy, tak to nic nedostanu, no. To se nedovolám, no. Ale na tyhle ty dobrý pocity, to se vždycky dovolám.
0: Hele, možná nejsem zablokovaný já, ale možná jsi zablokovaný ty.
2: Že se ti dá poslat jenom jedna zpráva. No.
0: Ale jsi láska. Takže ti moc děkujeme za ten telefon, pobavil jsi nás.
2: Takže zase znova hezký víkend přeju, protože ještě to jde.
0: Hezký víkend, dej
1: zase
0: se.
1: Zavolej.
0: Jak se jmenuješ? My si tě uložíme, počkej. Jak se jmenuješ celým jménem?
2: Jakub.
0: Jakub a celým jménem ale?
2: Haken.
0: Jak?
2: Haken.
0: Haken. A seš na Instagramu?
2: No, jsem.
0: Tak říkej.
2: Jakobo, jako Jacobo.
0: Jacobo.
2: KTM.
0: Jacobo KTM?
2: Já tě znám. Nezaplacená reklama.
0: Počkej, já tě znám. Já si tě pamatuju z komentářů. Jacobo KTM? Já vím, jakou máš...
2: Z televize.
0: Ne, já tě znám z mýho Instagramu. Kdysi jsem si tě zablokoval, to je pravda.
2: Ne, nejsem zablokovaný jako normálně, já si tě normálně
0: pamatuju z komentářové sekce, ty jsi prostě...
1: A co tehdy lajknul?
2: Vy jste třeba totiž použili můj komentář na to,
0: ano.
2: Jako v ranní show.
0: Ano, ano, z toho tě znám.
2: Nemusíš být sám třeba na to, na dušičky a takhle.
0: Jo, nemusíš být sám na dušičky, tak jak Jacobo KTM, děkujeme, měj se hezky. Čau, es.
2: čau.
0: Je dobrý.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: Ucpaná D1 na příjezdu do Brna už od 176. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobáky 30 minut. Na dálnici D52 nehoda u sjezdu na Modřice na příjezdu do Brna a na D5 nehoda na 4,5 kilometru před Prahou od sjezdu na Rudnou. 3 auta v levém pruhu od 8. kilometru kolona.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci.
7: Po druhý už to samozřejmě.
3: Po večerce v kinech od 25. června.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
13: Zaparkovat se dá různě.
14: Jejde.
15: Nehledej volné místo v nákupním centru
14: a zaparkuj rovnou v automyčce Express.
15: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
14: Nakupuješ?
15: Myjeme.
14: A ty se vrátíš k autu jako novému.
15: Zaparkuj chytře.
14: Automyčka Express.
16: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
17: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
18: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
19: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
20: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
21: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.
0: Přátelé, jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2 a před náma bude píseň, která se jmenuje Perpetuum mobile, neboli potřebujeme ranní dávku Evy Farné, jako když si lidi dávají...
1: Šlehnem si Evču.
0: Ano, jako když si dávají ráno kafe, tak my si dáváme v těchto dnech Evu a vysvětli, proč hrajeme tuhle píseň.
1: Yeah.
0: Kromě toho, že to je největší hit asi teďka z nového alba. A ve všech jako rezonuje ten text. My už to tady hrajeme docela týdny, i vždycky s komentářem, jak to lidi vnímají. My jsme, totiž v té písni jedno slovo neuvěřitelně akcentované. Rozbitý je to slovo. I na koncertě ona to vždycky dělala, ještě dělala takový gesto rukou. A všichni samozřejmě, to jsou takový ty slavné chvíle, kdy písnička má jeden moment.
1: Yes.
0: Třeba Phil Collins, In the Air Tonight, ten okamžik, kdy je tam solo těch bicích, takový to, ten přechod prostě, ten drop. A jsou to prostě slavné momenty slavných písniček. A tady je textová vychytávka, textový slavný moment.
1: Včera jsem se o tom bavila se Zorkou, byla jsem u ní a bavili jsme se o téhle písničce, respektive o celý té desce, že si ji pořád pouštíme, že ji se nemůžeme nabažit. A říkala jsem, jak ta Eva tam dala to slovo s tím akcentem, možná jsme všichni stejně rozbití, jak je to geniální.
0: Je to geniální. No a my jsme tady měli před chvíličkou českou volbu na téma, co se Čechům doma nejčastěji rozbije. Tak, to se hodí, ne?

0: je 7.58, zkusíme Evě zavolat. Nevím, jestli mi to vezme. My máme za hodinu a půl další natáčení Superstar. Dneska točíme třetí díl.
1: Tak to už bude Eva na place, ne?
0: Ještě ne, má nástup 9.30.
1: No jo, nástup, jako do maskérny.
0: 9.30, maskérna, 11.30 klapka. Mm. Včera jsme točili druhou epizodu, předevčírem první, takže my jsme byli zase spolu včera do půlnoci, což ovšem neznamená, že mi vezme telefon, možná naopak právě. Možná naopak. Já jí vlastně moc...
1: Ty už seš totiž trošku známá firma tady s tím voláním v tomhle čase, víš?
0: Já jí moc nevolám, takže prostě nevím, jestli... Taky samozřejmě je to holka, že jo, je to složitý. Je to složitý! Složitý! No... Včera měl můj 17letý syn narozeniny. Sedmnácté narozeniny.
1: A?
0: No a víš, co měl jako přání k narozeninám?
1: Něco ve spojitosti s Evou Farnou?
0: Ano, fotku s Evou Farnou. Říká, já bych chtěl k narozeninám fotku s Evou Farnou a říkám...
1: A teď je GPT.
0: To jsme ušetřili.
1: Matěj, Eva.
0: Chtěl fotku s Evou a s Kalinem. Říkám, ty máš život. Zavoláme normálně Evě. Chápu, že to třeba nechce vidět. Třeba vezme telefon.
1: Tak hlavně vidí, kdo jí volá.
0: No tak proto to nevezme právě.
1: No teď právě.
0: No jasně. Že jsme se zeptali na to rozbitý. Počkej. Jak říkám. Ale já to vyzjistím, jak to jako vlastně vzniklo. Jestli to bylo plánované, že to bude takhle jako velký.
1: Že už to jako přímo v tom textu, když to skládala Eva, jestli se tam napsala rozbitý.
0: Já myslím, že ne.
1: Já taky myslím, že ne, že to vzniklo ve studiu.
0: Že tam bylo prostě rozbitý jenom.

0: 8 hodin 2 minuty. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Objevili se tady stížnosti v minulých minutách od našeho posluchače, že je tady málo soutěží, že by chtěl vyhrát nějakou cenu, že pořád vyhrává, že se vždycky dovolá a vyhraje jenom příjemný pocit a že má těch příjemných pocitů už plnou skříň. Tak my to využijeme, my si to bereme k srdci, jo?
1: Dobře, je vám málo příjemný pocit, tak přitlačíme.
0: Tak vezmeme něco materiálního, jak chcete. Takže pozor, co takhle slevomat? Tada, slevomat a soutěž se slevomatem u nás v ranní show. Katko, co je slevomat?
1: Slevomat je největší cestovní a zážitkový portál v Česku. Inspiruje miliony lidí k objevování nových míst, zážitků i radostí za skvělé ceny. Některé věci se zkrátka neodkládají. Ty se musí zažít se slevomatem.
0: Dnes hrajeme o voucher od slevomatu v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky podle vlastního výběru. Tak. Volejte 257 400 888. Myslím si, že to je docela pěkná cena, ne?
1: Jistě.
0: 7 tisíc jen tak jako z ničeho.
1: Už je krásný prodloužený víkend.
0: Haló.
2: Haló, haló.
0: Jak se jmenuješ?
2: Ahoj, tady Vojta.
0: Vojto, hrajeme o příjemný pocit.
2: Tak už je příjemnější.
0: Ale hrajeme o příjemný pocit z voucheru od slevomatu v hodnotě 7 tisíc korun na pobyty a zážitky podle vlastního výběru. Takže otázka. Kam můžete v létě vyrazit se slevomatem? Jasná otázka, ne?
2: Jasná otázka to je. Já si myslím, že podle slevomatu vlastně po celé České republice anebo zahraničí.
0: Zahraničí?
2: Zahraničí.
0: Počkej.
2: Viděl jsem tam i Polsku a i tak.
0: Počkej, ty jsi se takhle koukal. No, tady jsou možnosti, jo. Kam můžete v létě vyrazit se slevomatem? Za A. Na zasedání bytového družstva. Za B. Na pracovní poradu. Nebo za C. K moři, do hor i za poznáním. A já dodávám do zahraničí.
2: Já si myslím, že to je Cčko, ale ačko i Bčko by byla dobrá střela. Jako.
0: Vlastně, ale... Máš příjemný pocit?
2: Je příjemnější.
0: Je příjemnější. Tak krásnou středu. Budeš koukat v noci na fotbal?
2: Budu se snažit, pokud se dokážu probudit.
0: Hele, může být horší čas než 3 ráno. To je podle mě úplně vlastně, kdyby jsi mohl vybrat ten nejhorší čas, tak podle mě jsou to 3 ráno.
2: Možná, je to tak, je to možná, hodinu předtím, než vstávám do práce, tak je to o ničem. Tak...
0: Možná půl třetí ještě horší.
1: Snad stanou ty fotbalisti, to by bylo blbý, kdyby nevstali. Že?
0: Vidíte ale, jak málo jsme důležití pro mistrovství světa, že nám dají takovýhle noční zápas. Teď budou prostě unavený ty fotbalisti. Co to je ve 3 ráno? Jo, Portugalsko včera, jo, Ronaldo. Hraje pěkně od 7, jo.
1: Snad nebudou hrát jak ponocný.
3: Evropa 2. Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
4: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Dostává první láska druhou šanci.
7: Po druhé už to samozřejmě.
4: Po večerce v kinech od 25. června. Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k auto jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno! Dovolenou strávím na jihu! Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
13: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
14: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
13: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
15: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
16: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
17: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
18: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
19: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF, www.shakespeare.cz.
20: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Evropa 2. Evropa 2. Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. 8 hodin, 10 minut.

0: 8 hodin 12 minut. Ranní show má zprávy. Katko.
1: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel by podle právníků mohl uspět se svou kompetenční žalobou, v níž požaduje, aby vláda změnila názor na jeho neúčast na červencovém summitu NATO v Turecku. I kdyby mu ale dál ústavní soud zapravdu, není úplně jasné, jakým způsobem vymoci na premiéru Andreji Babišovi a jeho kabinetu, aby Pavla dopsal jako člena delegace. Ústavní soud by se tématu měl věnovat už dnes. Velmi teplé počasí bude pokračovat i v dalších dnech. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu bude ještě tepleji, než se původně myslelo. Největší vedro má být v neděli, zatímco původně meteorologové předpovídali, že teploty vystoupají na 37 stupňů. Nyní to vypadá, že se dostanou až na 39. A teď má slovo Lucka.
0: Horko. Blázen.
2: Vědci zatím neví, co zavinilo výskyt sinic v některých částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Podle vědců nelze výskyt sinic spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu. Vyplývá to ze zprávy Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky. Sinice podle vědců nepředstavují riziko pro lidi koupající se v přehradě. Psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Britská skupina Duran Duran dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se vrátí po 14 letech. Uvést by měla poslední album Dance Macabre, které obsahuje nové skladby, cover verze a starší hity v alternativní podobě. Před Skokanem bude česká kapela Vesna.
0: Nekecej!
1: Ano.
0: Nekecej, že dneska Duran Duran a Vesna. A bude Morava? Bude Moravo?
1: No určitě.
0: Moravo, miluju Vesnu a písničku Moravo. Navíc, to je taková náhoda, že s tou Vesnou tam rapuje Ego.
1: Mhm, fantasticky ale.
0: A mám pocit, že tam rapujou o Moravě. A my jsme se starýma peckama už teď v sobotu na Moravě, v amfiteátru v Mikulově. A teď to přijde, Ego bude jeden z vystupujících. To jsme neřekli ještě.
1: Ne.
0: Ego bude jedna z mnoha hvězd, která bude na peckách. Takže Ego může zaspívat Moravo. Moravo, Moravo. Takže pokud byste chtěli se zastavit, tak poslední stupenky jsou v prodeji. V sobotu už je to. V sobotu má být těch 630 stupňů.
1: Krásně.
0: Bude krásně. Takže sobotní večer, Mejdan, Mikulov.

0: Tiene dos minutos.
1: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bude vypadat ve skutečnosti na akci Staré pecky.
2: Tak dneska vás všechny vítám, čau tady Leoš Mareš.
1: Leoš, ahoj.
2: Čau, nazdále jsem.
1: Leoš Mareš je tady, pojďte, začíná to
2: já
1: už.
2: Já jsem tak rád, že jak jsem slíbil, budu Staré pecky, začínáme.
1: Hurá, jede.
2: Máme tady další bombu od Mozarta. Confutatis, maledictis, flami zacribus, adictis, vocame comeredictis. Co je, co čumíte, já jsem vám říkal, to budou Staré pecky, ne? Komu se to nelíbí?
1: Tři slova, tohle ne.
2: To je moc novinka, vám budu zpívat další, teď vám dám, kdo jsou boží bojovníci, čau, hezky se bavte, ahoj.
0: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.

0: No.
1: No.
0: Hele, ale když se podíváte na předpověď počasí, taková ta záležitost, když se podíváte na nějakou aplikaci a tam vidíte dnešek a pak i ty další dny. Tohle prostě je vždycky v Dubaji. Nebo, nevím, nebo někde, když jedete na dovču. Takový ty, jenom ty sluníčka, celý ten týden, Kalifornie, koukáte na to a to je prostě zázrak, ne?
1: Je to zázrak a včera, jak bylo v uvozovkách jenom těch 28, já nevím jak vy, ale mně vlastně to přišlo, že je jako strašně úplně akorát.
0: Já myslím, že bylo jako chladno.
1: No, ne chladno, ale že mi přišlo, ježíš, 28, to je příjemně.
0: No. A dneska teda horší.
1: Tak dneska
0: už.
1: Až 33 a k tomu jasno a během dne se možná trošku zatáhne, ale pršet jenom na Šumavě.
0: Pojďme si tu Kalifornii dát, jenom si to představte. Schválně, sundejte si okýnka v autě. Ono se to dneska nedělá už, protože máte vždycky větráky a klimatizace. Ale já jsem zjistil, já jsem úplně zapomněl na tu emoci. Otevřete si okýnka, ale všechna. Mm-hmm. Buď dvě, pro fajnšmekry všechny čtyři. Musíte zpomalit. Musíte zpomalit samozřejmě trochu. Ale potom to je úplně jinak. Hele, a do toho si zesilte tohle.
1: Ježiš, to miluju.
0: California Dreamin'. Užijte si ty dvě minuty.

0: 2.
1: Európy 2.
0: Posloucháte Radio Kalifornie 2. Ranní show, dobré ráno.
2: Kristýna, ahoj. Tak já jsem jenom chtěla říct, že to byla úplně skvělá emoce s těma okýnkama. A zjistila jsem, že v Holešovičkách tady asi kolem mě projeli 4 auta, měli to úplně stejně.
0: Počkej, mě píše kamarád, že si sundal okýnka v brněnském tunelu a že na něšník úplně zešílel. Že člověk vyjede do tunelu a v tunelu si sundá
3: okýnka. A vyjedeš příjemně omámen.
0: Ty jsi to fakt udělala.
2: No, a v Holešovičkách taky 4 auta, fakt.
0: Fakt jo. A byla, jo, to, to ta emoce, o který jsme mluvili?
2: Jo, a zrovna tady je zácpa, takže jako nejeli jsme nějak rychle, prostě.

0: tak jako na pohodu, no.
1: Vidíš, jaký jsi influencer?
0: Úplně neskutečné.
1: Když to slovo nemáš rád, ale v tomhle rádiovým měřítku.
2: Děkuju vám. Mně se líbí, když člověk může předat nějakou emoci. Já třeba včera jsem zažil něco, jako by nějakou stroj času, jo. Včera se točil druhý díl Superstar. Je potřeba říct, že teďka se castingy dělají tak, letos je to novinka, že se nenatočí 7 dní a pak se to rozháže do různých epizod, ale opravdu se točí postupně ty epizody, chronologicky. Takže v pondělí se točila první epizoda, včera druhá, dneska se točí třetí. A tam najednou byla včera paní a zaspívala písničku, kterou já jsem neslyšel. 312 let.
1: Přesně na den.
2: Přesně na den to vychází, 312 let. A říkám si, ježišmarjá, oni jsou vlastně takovýhle písničky. To vůbec nevím. Takže si vám můžu nabídnout stroj času. Klidně si nechte ty okýnka dole. Můžete k tomu dát ještě jednu emoci. Schválně se podívejte třeba na zadní sedačku, jestli ty děti jsou u vás blízko. V dnešní době většinou jsou v těch sedačkách, ale já neříkám, že by měli vystoupit, ale dřív ty děti, jak byly prostě mezi těma sedačkama, máma, táta, že jo, a dítě nalepený, mezi. Ale ne, na to kašlem.
0: Ty moje jsou ve škole, naštěstí.
2: Tak, OK.
0: Už jenom dneska teda.
2: OK, nebudeme se bavit o dětech, ale o té muzice a emocích, jo. Takže hele, že existují ještě takovýhle písničky, a to jsem úplně zapomněl. Poslouchej. Zesilte si to, sunejte si ještě jednou ta okýnka a užijte si to.

Tohle jsou Heart. Rok 1987. Skladba Alone. Ha, to byl svět ještě v pořádku. Jak se říká.

0: Ale neberte si to osobně. Jako, to, jak se říká, že tehdy byl svět ještě v pořádku a to byly časy. Není to pravda. Teď dobře poslouchejte, co řeknu. Není to nic objevného, ale je to pravda. Teď zažíváme budoucí zlaté časy.
1: Ranní show Evropy 2.
2: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost. Už 20 let. Automička Express.
0: A na chodbě Jakub Kohák a vypadá čím dál lépe, přátelé. O to nemůžete přijít. Nepřepínejte rádio, nevypínejte rádio, neodcházejte z auta, nebo nevím, počkejte si na to.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
10: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
13: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
14: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, na svatého Jana přichází svatý Jakub.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pojďme si říct, že jména Jan a Jakub patří k těm nejvýznamnějším vůbec v kalendáři.
2: Ještě by přidal Jiří.
1: Ano, ještě Jiří.
2: Ano. To jsou ty hadi a štíři.
1: Ano, ale Jakub je co?
2: Jakub?
1: Jakub je dobrý.
2: To ježišmarja.
1: Ale svatý Jakub je co?
2: Ještě lepší.
1: Je u svatého Jakuba jsou kostely, ne?
2: No jo, ještě je. Těch tady je v Praze useknutá ruka třeba.
1: Co?
2: No v tom kostele svatého Jakuba.
1: Jakože krat?
2: No, jakože kradl a pořád tam visí ta ruka. Je to vás seschlá už, protože
1: ne.
2: No jistě.
1: Jako mu usekli někomu ruku?
2: No, zloděj.
1: Hele, a víš o tom, že když napíšeš na věc,
2: ano.
1: Kdo to ukradne, aha. Tomu ruka upadne,
2: ano.
1: Tak se to opravdu stane? To je normálně ověřené, že lidi vůbec zbytečně utrácejí za alarmy, klíče, takový ty bezpečnostní systémy, aha. Security, ne. Když napíšeš čitelně
2: jo.
1: Na jakoukoliv věc,
2: ano.
1: Kdo to ukradne, tomu ruka upadne, tak to máš safe, protože nikdo není blázen.
2: No.
1: A když takovou věc s tímhle nápisem ukradneš,
2: jo,
1: tak kdo to ukradne, tomu
2: to opravdu
1: ruka upadne.
2: Jo, proč máš zavázanou ruku?
3: To byla ta propiska. Já ti to říkala.
1: Podívej se, všimni si Václav Klaus, jo, ten prostě chodí a má prázdný jeden rukáv na saku, to se málo ví.
2: Ne, to je ta falešná... Falešná ruka, jak měl Fantomas, ne? Víš?
1: On má falešnou ruku.
2: Jasně. A to není špatný nápad, že bych ti to napsal na Rolse, co myslíš?
1: Prosím tě,
2: já ti to tam vyreju normálně mincí, nechceš?
1: To si hodnej, kdybych tě o to mohl poprosil. Ne, ale já to zase jako vyberu...
2: Nebo tak... šroubovákem, to bude ještě lepší.
1: Ty jsi tak kreativní.
2: Ježíš, je.
1: To je úžasný.
2: Tak, co bych pro tebe neudělal?
1: Tak dneska je svatý Jen. Jene. Svatý Jan. Svatý Jan. Helena Vondráčková má dneska narozeniny.
2: Jujda, mane.
1: 79.
2: No to je teda, ale už věk. Na to vůbec nevypadá.
1: Nevypadá, holka. Ona je holčička normálně.
2: No je.
1: Holčička.
2: Ano.
3: A 79 je nových, pardon, jak se vždycky říká. To je nových 59.
1: 79 je nových 49.
3: 49.
2: Ano, asi, taky bych to tak
1: protože
2: viděl.
1: Protože já si myslím, že kdyby si řekla 59, že by se mohla urazit.
3: Jo.
1: Heleno, vypadáte na 59.
2: No, to nic moc.
1: To zní,
2: ale
1: to
2: pojďme věc. Říct, že to je 39.
1: Radši 39, jo.
2: No.
1: Ale zase to jsem viděl a to ne zase.
2: Ne?
1: 41 bych dal. Každopádně všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Ne, to
2: jo, pro Helenu, aha, děkuju, ne, ano, já jsem děkovala za ní, ona tady není.
1: A svatý Jan Vytesán.
2: Kam?
1: To je svěrák, uhlíř, byl to ten slavný den, kdy k nám
2: to
1: byl
2: to,
1: zaveden
2: to.
1: Elektrický.
2: Aha, vidíš to.
1: Byli slavnostnímu ceremoniálu, byli přítomní. A svatý Jan z kamene Vytesán.
2: To je pravda, ano.
1: To tam je.
2: Máš pravdu.
1: No a tak co ty, povídej.
2: Prosím tebe.
1: Dneska v noci, prosím tě, musíme to říct. Dneska v noci.
2: Ano.
1: Česko-Mexiko, tak to řekni.
2: Dneska v noci?
1: Dneska v noci.
2: To vůbec já nevím. Protože...
1: Ve tři ráno.
2: No, ale...
1: Jako ne, tyko ne, co bylo v noci, jako ta, co
2: já
1: bude vím, ta noc.
2: Já se soustředím na to, že my máme dneska premiéru.
1: Je, vy máte premiéru.
2: My máme premiéru Shakespeareovské hry komedie Omylu na Pražském hradě na nejvyšším purkrabství. K tomu se vlastně směřují všechny mé kroky činy.
1: Je jasné, no. Úplně to je priorita.
2: No a jak to dohrajeme, jo? A třeba se to i možná povede, což se ještě nikdy neví dopředu,
1: jo, ještě nikdy nestalo.
2: Tak pak se teprve bude odvíjet ten zápas. No.
1: Takhle, ty dokonce máš rád ty slavnosti,
2: no,
1: že se spojili premiéru a udělali jste zároveň i dernieru, ne? Aby to bylo jakoby větší sláva.
2: Jako pořádná party, myslíš. Takhle, možná jako dernieru našeho týmu na mistrovství světa, myslíš.
1: To je pravda, to bude v jedné noci premiéra.
3: To souvisí s tou komedií Omylů.
1: Ne, přátelé, je na místě říct v tuhle chvíli to, co já jsem říkal už včera. My Mexiko porazíme.
2: Mm-hmm.
1: Já to vím.
2: Fakt?
1: Já to vím.
2: Ale a co když ne, co uděláš? Dej nějaký závazek, když to víš, když se takhle holedbáš, tak řekni, co,
1: já to cítím,
2: se to neporazí.
1: Já to cítím.
2: No to je jasný, na to jsem se neptal. Víš a cítíš, to už je vlastně jako dvojitý.
1: Dobře,
2: když
1: neporazíme Mexiko,
2: ano,
1: tak
2: snahej přeběhneš Václava.
1: Ne, to se naběhni ty klidně, zaběhni.
2: Já neříkám,
1: že... Já se obětuju.
2: Ano.
1: Když nevyhrajeme s Mexikem, tak slibuju,
2: ano.
1: že se půjdu podívat na to vaše divadelní představení.
2: To nás nezajímá
1: to
2: vůbec.
1: To se budu podívat a vydržím to. Vydržím
2: hele,
1: to.
2: Ne, jako, není
1: hele,
2: lístky,
1: že seš to ty, že seš to ty, když nevyhrajeme, půjdu
2: nemáme
1: se,
2: lístky.
1: Půjdu se podívat.
2: Ne, ale... to není, že...
1: Když
2: to...
1: jinak nedáš, půjdu.
2: Ale promiň, ale to není žádný trest,
1: no to,
2: to je odměna.
1: Jo, to říkáš, to
2: je
1: odměna. Ty, to říkáš odměna. Ty, no, to já sedět tam dvě hodiny, jako Ježíš.
2: Něco, co by ti uškodilo.
1: V tom horku.
2: Co kdyby si rozjel toho Rollse a skočil ze skály dolů.
1: Ne, zůstaňme toho Shakespearea.
2: Dobře, naučíš se ten nejtěžší monolog z Hamleta.
1: Ten už umím, kamaráde.
2: Tak jeď.
1: Být či nebýt, to je to, oč tu běží. Zda je to důstojnější promysl snášet rány a šípy krutého osudu, či pozvednout zbraň proti moři bět a skoncovat to vzpourou. Zemřít, spát, nic víc.
2: Ty to fakt znáš?
1: A spánkem utočit... Už teď si mi to zkazil.
2: Promiň, ale jako výborně.
3: Veronská základka,
2: no,
3: dobrý.
2: No počkej, ale to jsem nečekal. A ty Richarda III.
0: Ranní show

0: Všichni jsou už v Mexiku. Už trénujou na noc. Fanouci jsou taky v Mexiku.
1: Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
0: Dnes ve 3 ráno, kde jinde než v Mexico City, na Aztéckém stadionu, bude ten zápas. Nic většího není. Nic většího není. Tak, dokonce je to tak velký, že my jsme si vzali, přátelé, jsme srabáci, ale vzali jsme si na zítra dovolenou.
2: Přesně, já jak vidím, že je v programu fotbal, tak prostě jsem nekompromisní, beru si volno.
0: Ale pozor, díky tomu, my jsme se s Jakubem Kovákem dohodli, že počkej, ne, moment, jinak to uvedu. Vy často víte, že, nebo tady, občas tady zaregistrujete, že my pouštíme archiv.
2: Ano.
0: Díváme se zpátky do minulosti. Jo? To znamená, pustíme, jak to bylo tehdy a tehdy a pustíte prostě, nebo pustíme nějaký vstup a vy posloucháte, jak to bylo v minulosti. Ale teď vám nabídneme pohled do budoucnosti. To ještě nebylo.
2: Aha, a jak to chceš udělat?
0: Prostě můžeme vlastně našim posluchačům nabídnout vstup z budoucnosti.
2: Mm-hmm.
0: Jo? Teď jsme tady s Jakubem Kohákem něco řešili, že jo?
2: Ano.
0: Jo? Teď si představte, že je jako zítra už.
2: Mm-hmm.
0: To je hustý, ne?
2: No já furt strnu. Tak, co vyčteš ty křišťálový koule, tak, nebo jako...
0: Připravte se všichni k mikrofonům a jdeme na to. Jakože zítra. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Tak jsme to Mexiko smázli, já ti to říkám.
3: Já ti to, hele, já jsem ti to nevěřil, ale měl jsi pravdu.
0: Ne, tak jakože, hele, já jsem prostě chtěl s tebou takhle mluvit.
3: Ano.
0: Bez ohledu na výsledek toho zápasu.
3: Tak
0: chápeš?
3: Jo, ano, ano, chápu.
0: Já jsem to měl tak jako připravený, tak jsem to řekl.
3: No teď já ti to taky nezazlívám, ježišmarja.
0: No a...
3: Co budeš dělat o víkendu?
0: Ne, řekni mi, jak ti dopadla premiéra.
3: No jejda, mané.
0: Přátelé, Shakespeareovské slavnosti.
3: Muzika hrála, břinkala.
0: Jakub Kohák v top formě. Katko, máš nějakou otázku, jak to probíhalo?
3: No, zeptej se mě.
2: Jaká byla děkovačka? Kolikrát vás lidi vytleskali zpátky?
3: Prosím tebe, já to snad už ani nedokážu spočítat.
0: Jestli můžu já?
3: Ano.
0: Já jsem dostal teďka zprávu, že tam lidi tam stále stojí ještě.
3: Ano.
0: Kuba už se omluvil, že musí do rozhlasu. Že říká, musím jít na pomoc rozhlasu.
3: Ano.
0: Omluvte mě, ale lidi tam pořád stojí a tleskají ještě. A věřej, že...
3: Pár jich tam je.
0: Oni věřej, až tady skončíš, tím, že se tam ještě vrátí.
3: No ale pozor, my hrajeme ještě dneska, jako zase hrajeme.
0: Ne, ale...
3: To je druhá premiéra, to znamená, že oni...
0: A jak to jako zvládnete, což tam pořád ještě v čase dnešního představení budou stát ty lidi
3: tam
0: a tleskat z toho včerejšího?
3: My je budeme kumulovat. To je to samé, jako když nějaké té hře Zimmermana, jak byl ten výtah, že jich sjelo dolů víc, než jich vyjelo, a my budeme takhle kumulovat diváky.
0: Ale pak se ti samozřejmě v dole hromadí hordíci.
3: Přesně tak, takže nám se v hledišti hromadí diváci.
0: No a řekni mi, jaký byl taclík, to mě zajímá.
3: No jako vždycky fenomenální.
0: Jo, ty jsi říkal, že vlastně ho...
3: Nebylo mu rozumět, ale...
0: že ty ho dozachraňuješ, prej, jako.
3: No je.
0: Jestli bys to říkáš,
3: takhle, já zachraňuju celou tu hru, že co si budem povídat.
0: Ale a honorářo, jsi na tom líp než taclík za to. Nebo má taclík no, víc, takhle, je slavnější.
3: To nevím, ale líp než ty určitě.
1: Evropa 2. Ranní show. Evropa 2. Evropa 2.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Zaparkovat se dá různě.
9: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru
9: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
9: Nakupuješ?
8: Myjeme.
9: A ty se vrátíš k autu jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
9: Automyčka Express.
10: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečný možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rýgrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června Rýgrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
13: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: finálový jukebox. 9:00, Katka má vyděšený oči.
1: Co to je?
0: Já jsem...
1: Teď už je 9:01 a...
0: Já jenom v rychlosti, já jsem...
1: Co děláš?
0: Já se tě chtěl překvapit.
1: To se ti povedlo.
0: Já se ti moc omlouvám. Vyber si číslo 1 až 1. Vyber.
1: 1.
0: Kočka leze dírou. Jseš připravená?
1: Přijde takový fláky těžký.
0: Zaspívej to jako metal za A, za B německy, za C usneš v půlce písničky. Jedeme. Počkej, jedem. Jseš připravená?
1: Aha.
0: 3, 2, 1, teď.

0: to the bear.
1: Ty jsi debil.
0: Já jsem věděla, to je zaplý.
1: Sorry, no, jakože já nevím, co mě to popadlo. A byla jsi skvělá.
0: Ty jsi taky skvělej. Hlavně Kámík, nejlepší na světě.
1: Zase, jak jsi dala metalovou kočku, která leze dírou, tak si můžeme zahrát Metaliku. A to není každý den! Dámy a pánové, vokuřte si rádio! This is Enter Sandman! Metallica!
2: Ranní show Evropy 2.

0: prosím, Mitmanko.
1: Haló?
0: Ano.
1: Dobrý den, tady je Mrázek u Srna. Prosím vás, to je paní Hitmanková?
0: Ano.
1: Helejte se, já k vám potřebuji dát syna na prázdniny.
0: Koho?
1: Syna Jindru, mýho.
0: Ale já ho neznám.
1: No to nepotřebujete ho znát. To je, co máte u prázdninách za program?
2: Ježišmarja, jak jste na mě vůbec přišli?
1: No, na internetu. www.ukohobudeindraprázdninach.cz.
2: A co mě do toho? Já s nikým nemluvila o nikom.
1: Helejte se, tomu rozumím. Prosím vás, jsme lidi.
2: No.
1: Máte ráda děti?
2: No jistě.
1: Pochopte mě, prosím vás, že já s grázlem, který zapálil školu a vykrádá byty na prázdniny, nepojedu. Rozumíte?
2: Ježíš Maria, co tohle to je za blbost?
1: Helejte se, nebojte se, on je teďka v podmínce, takže při jakýmkoliv průšvihu by se šel natvrdo, rozumíte?
2: Ano.
1: Slyšíš to, Indo, jo? Budeš tady ti hodný paní na prázdniny a nechci slyšet, že si ublížit, smejde.
2: No tak to vůbec to zapomeňte a neobtěžujte mě.
1: Vidíš to, Indro? Paní obtěžuješ a ještě u ní vůbec nejseš. Kdyby se s ní učil vosit horákům.
2: Ježíš, dejte mi pokoj, kecáte kraviny.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru.
6: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k auto jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
3: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
3: Na Evropě 2.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji vám.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
14: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
13: Poprvé u nás.
14: 23 sportů.
13: 101 disciplín.
14: 3,5 tisíce sportovců.
13: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
14: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
13: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
14: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
13: Více na praha.eu.
14: Vaše hlavní město Praha.
12: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět předtím.
3: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
15: A je, to jsou tyhle ty věci.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
16: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegerových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června Riegerovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
17: Evropa 2.
18: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a před námi jsou zprávy. Slovo má Katka.
19: Pěkné ráno. V Česku vzniká petice, která navrhuje zavedení menstruačního volna. Chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými menstruačními bolestmi. Podle autora současný systém neodpovídá biologické realitě. Podobné volno funguje například ve Španělsku nebo v Asii. Petice odstartovala minulé pondělí, zatím nazbírala přes 26 000 podpisů. Provoz pražského metra na části trasy C zastavil v úterý večer skok mladého muže pod soupravu ve stanici IP Pavlova. Těžce zraněného muže vyprostili hasiči, poté skončil v nemocnici. Teď má slovo Lucka.
20: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
19: Premiéra v Česku nepříliš často uváděné komedie omylů dnes v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí letošní letní Shakespeareovské slavnosti. V hlavní roli budou v režii Vojtěcha Štěpánka alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. Komedie omylů je jednou ze tří premiér 29. sezóny slavností, které budou opět hostit také Bratislava, Brno a Ostrava. Potrvají do 5. září.
3: Evropa 2, kde to stojí?
19: Ucpaná je D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Už od 171. kilometru stojí kamiony. A na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolonu od 14. kilometru kvůli nepojízdnému kamionu na 12. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
19: Čeká nás horký den, teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, obloha bude převážně jasná, během dne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Tak to byly zprávy a po nich přichází Ivana Kulhánková.
21: See a million faces I'll never know, and I'm losing my patience.

Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Nevím, jestli jste to někdy zažili, takový to, jak si myslíte, že už víte úplně všechno, ale nakonec se vám stane, že zjistíte, že nevíte všechno. A včera jsem zjistila jednu informaci, která se týká jedněch slavných sourozenců, kteří jednou naspívali jednu úplně legendární věc. Asi je nemusím představovat, no je to Janet a Michael a ty jsou příbuzní s někým, kdo vás překvapí. Posloucháte Evropu 2.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
6: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Brany Škod.
7: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
8: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
7: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
8: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
7: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
8: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
7: Mateří douška právě v prodeji.
9: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
10: Daj fuku!
9: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.
11: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já jsem vám slíbila informaci, kdo žije ten slavný bratranec jednoho slavného zpěváka, slavný zpěvačky, vlastně slavný rodiny. Asi toho zpěváka, o kterém mluvím úplně původně, určitě znáte, ten zní takhle. Už víte, ne? Je to Michael Jackson. A jeho sestra byla teď v podcastu, kde se jí ptá moderátor, prosím tě, Janet, a jako můžeš nám říct něco, co jsme ještě třeba nevěděli, neslyšeli, a ona, no, třeba, že Stevie Wonder je náš bratranec. Jestli vás to vystřelilo z trenek stejně jako mě, tak mám radost. Posloucháte Evropu 2.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
9: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
16: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
17: Evropa 2.
18: Evropa 2. I'm here inside heaven's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold.
19: then I know I'll always be alright.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a novej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
2: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Teď mám pro vás takzvaně nabídku, která se neodmítá. A to je, že můžete soutěžit už za chvíli se skvělou českou značkou, která se jmenuje Avenberg. A ta dokáže podle mě proměnit váš dům i zahrádku, nebo respektive třeba i terasu, v takovou oázu pohody, kde se s chutí schází celá rodina i přátelé. A jestli jste se tam teda scházeli i teď, tak teď se tam můžete scházet tak nějak ve větším stylu nebo v hezčím prostředí. No a dneska mám pro vás velkou věc. Soutěžíme o nákupní poukaz za 5000 korun na libovolný kousek právě z e-shopu avenberg.cz. Tak bejt váma, tak volám už teď. Možná budete mít za chvíli štěstí na Evropě 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
4: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Jináčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
9: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2, tak nám odběhla run Celeste Buckingham a doufám, že nám někdo přijde pro nákupní poukaz za 5000 korun na libovolný kousek z e-shopu avenberg.cz. Prosím vás, jestli máte terasu, nemusíte mít ani terasu, jestli máte prostě nějaký prostor doma, kde chcete mít třeba kvalitní ratanový nábytek nebo nějaký dobrý grill, prostě to, co se hodí všechno na léto, tak teď se můžete dovolat a doufám, že už to někdo udělal. Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady Jakub.
0: Jakube, ahoj, odkud voláš z auta, viď? To slyším.
1: Volám z auta, ano.
0: Prosím tě, máš buď terasu, nebo nějaký velký barák, nebo...
1: Zahrádku.
0: No tak, on má zahrádku, to se strašně hodí. Avenberg.cz ti může udělat za chvíli krásný léto, když mi odpovíš správně na velmi jednoduchou soutěžní otázku, z čeho je vyrobený kvalitní zahradní ratanový nábytek Avenberg. Tak za A, z odolného PE ratanu, který zvládne i venkovní počasí, za B, z pravého proutí spleteného babičkou, za C, z gumy a dubového dřeva.
1: Tak to bude za A.
0: Je to za A, je to za A, já ti to musím ještě takhle potvrdit jako zvukově, protože si to zasloužíš. A vydrž mi na drátě, budeš mít krásný léto, tak moc gratuluju.
1: Skvělý, děkuju vás.
0: Čau. Tak to byl Jakub, který jede v autě a teď bude sedět na krásným ratanovém nábytku celý léto.

0: Evropa 2, posloucháte dopolední Maximum muziky a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné dopoledne. Teprve 13-letá dívka spadla do vody v zatopeném lomu nedaleko Klatov. Naštěstí se jí kromě podchlazení nic vážného nestalo, i když byla silně opilá. Podle zjištění novinek měla více než 2 promile. Do Česka proniká horký vzduch od jihu a od čtvrtka budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry na jižní Moravě. Teď už vyrážíme za Luckou.
2: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladu návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Britská kapela Duran Duran dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se vrátí po 14 letech. Uvést by měla poslední album Dance Macabre, které obsahuje nové skladby, cover verze a starší hity v alternativní podobě. Před Skokanem bude česká kapela Vesna.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D1 mezi 346. a 348. kilometrem ve směru do Ostravy. Pravý jízdní pruh je tam uzavřen. A s kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony se zastaví od 171. kilometru.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes čekáme nejprve jasno, během dne se začne tvořit kupovitá oblačnost, která by ale pouze na Šumavě mohla výjimečně přinést krátkou přehánku. A bude už zase teplej než včera. Teploty se během dne dostanou na 28 až 33 stupňů. Zprávy jsou za námi a před námi další hodinka s Ivanou Kulhánkovou.
0: No a my i v další a mé poslední hodince, teda jenom mluvím o dnešku, budeme soutěžit tentokrát s Mimo něma na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Já vám slibovala, že dneska na Evropě 2 v rámci dopoledního maxima muziky to bude hodně soutěžní a už teď to chci splnit, protože mám pro vás krásnou soutěž s filmem, který naprosto zbožňuju, Mimoni a Monstra. Jo, Mimoni známe podle mě úplně všichni, jakože ten geniální tah vytvořit nějaký postavičky, které ani nemluvějí nějakou jako konkrétní řečí a vlastně víte, co říkají, tak to je za mě to nejgeniálnější, co ty tvůrci tady těch filmů Mimoni, Já, Padouch a podobně mohli udělat. No a teď v kinech jsou Mimoni a Monstra a my pro vás máme krásný dárek. Když zavoláte už za chvíli, tak můžete dostat třeba merchandising skvělej a 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar. Merchandisingem myslím jedno dětský tričko, máme tam třeba klobouček, zápisník, samý hezký věci. Hele, půjdete do kina, uvidíte Mimoni a budete ještě u toho hezky vypadat a vaše děti taky. Kdo by to nechtěl? Už za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Páslou cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
14: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
13: Tam, kde to všechno začalo.
15: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
13: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
16: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
17: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.

0: Posloucháte Dopolední maximum muziky na Evropě 2. Soutěž stále pokračuje, tentokrát s filmem Mimoni a Monstra. Já jsem říkala už, že ten film naprosto zbožňuju. Miluju všechny Mimoně a miluju Padouchy a miluju i Monstra teď už. A teď budu milovat za chvíli někoho, kdo se doufám dovolal jako třetí ke mně do studia, do Evropy 2. Kdo je to? Halo? Halo? Romane, nazdar. Tak říká ti něco film Mimoni?
1: Říká určitě.
0: Máš ty žlutý postavičky rád?
1: No, spíš děti.
0: Spíš děti.
1: Ale já taky.
0: Hele, ale je to takový ten film přesně, na který můžeš jít prostě s dětma a vlastně vůbec se člověk nemusí stydět, že na tom je, protože je to zábavný i pro dospěláka, že jo?
1: Jo, to tak je, no.
0: Prosím tě, je to tvoje, máš krásný merch a 4 vouchery do Multikin Cinestar. kolik máš dětí, kolik máš Mimoňů doma?
1: Dvě,
0: no tak ještě vezmeš někoho.
1: Jedno mimoňátko.
0: Mimoňátko.
1: Ale ještě mamku.
0: No tak ježiš, tak vy jste přesně 4 dít pro vás, ta soutěž jako dělaná. Moc gratuluju a užijte si to. Měj se krásně.
1: Tak děkuju moc.
0: Čau.
1: Mějte se.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: To prostě miluju, když to sedne jako, tak se to říká, něco na hrnec, víte co. Posloucháte Evropu 2.

0: Posloucháte Dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já vám ještě dlužím jednu informaci. Mě teď tady kolega upozornil, že mě poslouchá. Tady kolega vlastně jako odvedle, se dá říct, že to je strašný kolega odvedle. Prostě z IT oddělení mě někdo tady upozornil, že čekají na to, kdo ještě příbuznej Michaela Jacksona a Janet Jackson. Protože paní Janet Jacksonová byla teď v jednom podcastu a ten moderátor se jí, jak už jsem dneska říkal, ale musím to připomenout, ptá najednou, hele, o té vaší rodině vlastně víme už úplně všechno, skoro, tak víme něco, nebo nevíme ještě něco, co nevíme, můžeš nám to říct? A ona, jo, že náš bratranec je Stevie Wonder, což je skvělá informace pro mě, a pak mají ještě jednoho slavného bratrance s Michaelem, který hrál ve filmu, teď po ně budeme hrát jako kvízovou soutěž, jo. Hrál ve filmu a doufám, že ten film vám připomene tady ta melodie. Ano, je to Pulp Fiction, kde jsem ho zaregistrovala, dá se říct, úplně poprvé. Ano, když Tarantino natočil tady tu klasiku a je to překvapivě někdo, kdo se opravdu jmenuje taky Jackson, ale nikdy mě nenapadlo, že je to bratranec Michaela Jacksona a Janet Jackson. Takže Samuel L. Jacksone, gratuluju, že máš tak skvělý příbuzný. Posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
5: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
4: To zní složitě a draze.
5: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
4: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
5: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
6: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
9: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
9: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
9: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
13: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
14: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Duže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2. Ask yourself this.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. Za námi dvě dámy, které, kdyby se jedna, no, nebudu se pouštět do věkových nějakých rozdílů, prostě jsou od sebe daleko věkově, jo, třeba 45 let jsem se tak spočítala. Je to Madonna a Sabrina Carpenter a miluju, že se milujou navzájem. Když Sabrina Carpenter vystupovala na jednom z největších festivalů světa, ne-li úplně jako největší festival světa, Coachella, tak jí tam přišla právě Madonna podpořit a zaspívali spolu Vogue. Teď mají spolu tady tu věc venku, kterou jsme teď slyšeli a doporučuji k tomu i klip. Dejte si to na YouTube, protože to stojí za to. Tady ty dvě holky pohromadě, proč ne? Mně se to líbí. Na Evropě 2 za chvíli Pavel Cejnar a já zase zítra mezi 9. a 11. hodinou.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června Riegrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: odbyla 11. hodina, posloucháte středeční Evropu 2 a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy. Jdeme na ně.
1: Pěkné dopoledne, levné nabídky plynu v Česku brzy skončí. Podle odborníků mohou ceníky pro nové zákazníky podražit i více než o čtvrtinu. Píší to dnes Novinky.cz. Pozor, co si objednáváte do samoobslužných boxů. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí tam může teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Hrozí tak zkažení potravin. Teď už má slovo Lucka.
2: S ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu nesouhlasí starostové měst na Mostecku, Lounsku a Ústecký kraj. Vznikla proto petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Krajský radní pro dopravu Tomáš Rígr bude jednat s ředitelem správy železnic i ministrem dopravy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D1 mezi kilometry 346 a 348 ve směru do Ostravy. Pravý jízdní pruh je uzavřen. A silnice 47 je aktuálně zavřená v ulici Bělotínská v Hranicích na Přerovsku.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás další horký den, odpolední maxima vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia, k tomu převládne jasná obloha, místy může narůstat kupovitá oblačnost. Tak to byly zprávy a po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Ano, jistě, začínáme spolu, pohodovou středu vám přeju, dobrou náladu, tady je vaše stále dopolední Evropa 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte dnešní středeční dopolední Evropu 2. Dnes je 24. června a jak dlouhá doba nás dělí od Vánoc, to si řekněte radši sami. My máme léto před sebou a jelikož je 24. června, tak svátek tady u nás v Čechách na Moravě a ve Slezsku slaví každý, kdo se jmenuje Jan, tedy všem Honzům všechno nejlepší. A pozor, v roce 1987 právě 24. června se narodil muž, který září na letošní mistrovství světa. Argentina dala 5 gólů a všechny dal on. Tedy dneska slaví narozeniny Leo Messi. I na něj jsem chtěl dneska zazpomínat. Tak jsem rád, že posloucháte Evropu 2. Za chviličku mimo jiné si řekneme, co v ložnici ovlivňuje spánek i pohodu. To je důležitá věc. Tak tedy dobrou náladu vám přejeme a pohodovou středu. Tady je vaše Evropa 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révivinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropě 2. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: Posloucháte středeční dopolední Evropu 2 a mám tady lehce lehtivé téma přímo z ložnic. V ložnici ovlivňuje spánek i pohodu. A teď si říkáte co? Může to být mnoho různých faktorů, ale vemte si situaci, zasnete lustr, rozsvítíte lampičku a doufáte v klidný spánek, jo. Jenže nevhodný odstín žárovky dokáže noční odpočinek dokonale překazit. A teď se ptáme, jestli máte tu správnou barvu večerního osvětlení. A jaká je ta správná barva? No určitě si prý nepouštějte modrou, tu raději ne, modrá je dobrá úplně někde jinde. Zelená prý přináší nečekané překvapení, tu si můžete pustit, když chcete něco opravdu zažít, co byste nikdy nečekali, ale červená je prý pro klidnou noc a rychlé usnutí. No, my jsme si tady říkali, že červená je dobrá na nějakou milovačku a nějaký to postelový řádění, ale necháme to samozřejmě na vás. Stejně, ať je to jakákoliv barva, nejlepší je tma, protože sebelepší odstín umělého osvětlení nakonec musí ustoupit na prosté temnotě. Jakmile nastane čas k definitivnímu ulehnutí do postele, veškerá elektronika a svítící zdroje by měly zcela zmizet z dosahu. Představte si, že i drobná indikační dioda z nabíječky telefonu nebo routeru nebo pouliční lampa za oknem pronikne přes oční víčka a naruší hluboké fáze vašeho odpočinku a odpočinout si je velmi důležité. Tak vám přejeme, ať se vám hezky spinká. Zvolte si barvu, jakou chcete, no a budeme rádi, když i zítra budete vstávat s Evropou 2. To jsme my. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano David. Nová muzika. Bere. Evropa 2. Maximum nový muziky. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Hladí vás Evropa 2 a teď jedna pozvánka na akci, která se jmenuje Red Bull Dance Your Style. 16 tanečníků z celé republiky, improvizované souboje, jeden na jednoho a publikum, které rozhoduje o vítězi. V sobotu 27. června se před Janáčkovým divadlem v Brně uskuteční národní finále Red Bull Dance Your Style 2026. Kromě samotné soutěže se návštěvníci mohou těšit také třeba na Anet X, kterou znáte z éteru Evropy 2. Red Bull Dance Your Style nabízí divácky atraktivní formát. Představte si to, tanečníci se utkávají v duelech jeden na jednoho, přičemž předem neznají hudbu, na kterou budou tančit. DJ jim pouští známé světové hity napříč žánry a oni musí okamžitě improvizovat. O vítězích jednotlivých kol navíc nerozhoduje žádná porota, ale samotní diváci pomocí barevných šátků. Takže pokud jste to ještě nezažili, měli byste zajít. Sobota 27. června před Janáčkovým divadlem v Brně. Evropa 2 víc, jak doporučuje akci, která se jmenuje Red Bull Dance Your Style 2026. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Je tady poledne, posloucháte Evropu 2 a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy.
1: Je to tak pěkné poledne, do Česka proniká horký vzduch od jihu a od čtvrtka budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů Celsia. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry na jižní Moravě. V Česku vzniká petice, která navrhuje zavedení menstruačního volna. Chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými menstruačními bolestmi. Podle autora současný systém neodpovídá biologické realitě. Podobné volno funguje například ve Španělsku nebo v Asii. Petice odstartovala minulé pondělí, zatím nazbírala přes 26 000 podpisů. Teď už má slovo Lucka.
2: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Premiéra v Česku nepříliš často uváděné komedie Omylů dnes v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí letošní letní shakespearovské slavnosti. V hlavní roli budou v režii Vojtěcha Štěpánka alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. Komedie Omylů je jednou ze tří premiér 29. sezóny slavností, které bude opět hostit také Bratislava, Brno a Ostrava. Potrvají do 5. září.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D1 mezi kilometry 346 a 348 ve směru do Ostravy. Pravý jízdní pruh je uzavřen. A silnice 47 je aktuálně zavřená v ulici Bělotínská v Hranicích na Přerovsku.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás další horký den, odpolední maxima vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia, k tomu převládne jasná obloha, místy může narůstat kupovitá oblačnost. Tak to byly zprávy a po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se.
0: Budeme rádi, když i po obědě zůstanete s Evropou 2, vymyslím flashback a bude to opravdová skvělá věc z roku 2004, tak zůstaňte s námi. Yeah.

0: muzyki. Europa 2. Europa 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Posloucháte dnešní středeční Evropu 2? Už jste byli někdy na solo tripu, že byste cestovali sami? Jestli ne, tak tady mám tři místa, které jsou pro vás jako stvořený. Já bych hnedka někam letěl. Hnedka bych někam jel. Teda já radši s přáteli, ale když už pojedete sami, tak to někdy není vůbec špatný. Tak prosím vás, radí se, že máte jet na Filipíny, protože Filipíny jsou dlouhodobě oblíbenou destinací na jihovýchodní asijské trase, díky čemuž tu solo cestovatele nebudou úplně izolováni. Já bych teda v tomhle tom případě vynechal Manilu, ale na Filipíny bych jel hned. Ty krásné pláže vás prostě okouzlí. Na druhém místě je Francie, Paříž, to je vnímáno jako město lásky, ale je tam krásná kultura, perfektní kavárenská kultura, která je otevřená úplně jednotlivcům. A kdo ví, jestli třeba v Paříži nepotkáte nějakého parťáka nebo parťačku a neutvoříte pár a potom už nikam nebudete jezdit sami. Ale úplně nejoblíbenější destinace, a tam bych jel buď sám, anebo i s kámošema, je Kostarika. Protože když vyrazíte do Kostariky, tak jejich pobřeží poskytuje takovou tu klidnější atmosféru, ale vnitrozemí u řeky, tam si užijete adrenalin anebo rafting a během výletu v Kostarice je téměř jistý, že uvidíte lenochody, opice, leguány anebo taky tukany. Takže tam se to nabízí, že zažijete něco, co ještě nikdy jste v životě nezažili. Tak vám přejeme šťastnou cestu, hlavně se nám vraťte, protože co bychom bez vás posluchačů tady dělali, to bychom to rádio mohli zavřít, ale teď, už za chviličku, si dáme flashback. Tak pohodovou středu s Evropou 2. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout. Kampaň podporovaná společností Lili.
10: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu za Brany Škod.
11: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
12: Daj fuku!
11: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.
10: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: to the ball girl one time.
1: Nože, akce!
2: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
3: Daj fuku!
2: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
1: Perfektní!
2: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Celou dobu se těším, až se vydáme do roku 2004 za tímhle mužem, kterého jsem viděl naživo na jednom festivalu. Má obrovský charisma, každá ženská tady u nás v rádiu to říká a je to Lenny Kravitz. Toho jistě tady představovat nemusím. Pojďme si dát právě velký hit z roku 2004, který boural hitparády a jmenuje se California. Tak tedy Lenny Kravitz a dnešní středeční flashback na vaší Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
16: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte středeční Evropu 2, no a se mnou už je tady Jindra Ekl, který přichází mě kompletně celýho vystřídat. Nazdar, Jindro.
1: Je to tak, ahoj.
0: Prosím tě, já jsem se dneska tady bavil o tom, že někdo vyráží na takzvané solo tripy, to znamená, že jede sám někam na dovolenou nebo poznávat nějakou přírodu, poznávat nová místa. Byl jsi někdy takhle?
1: Byl, člověče.
0: Fakt jsi byl?
1: Mám s tím dobrou zkušenost.
0: No a jakou dobrou zkušenost, co bys mohl doporučit?
1: Úplně tu nejlepší.
0: A kde jsi byl ještě, řekni?
1: Prosím tě, byl jsem v Itálii.
0: Ano.
1: A jel jsem skutečně jako takhle úplně solo a super. A člověče, ještě teda to byla taková story, no.
0: A tam jsi nechal udělat ty vlasy?
1: Tak jo, to taky. Ale zrovna v tady tu chvíli jsem jel jenom jako na kukačku. A letěl jsem přestup ve Švýcarsku, sakra, jak se jmenuje to město, v Curychu, ano.
0: Curych,
1: a člověče, už cestou do Curychu jsem se v letadle seznámil prostě s paní.
0: To hnedka.
1: No ale jo, úžasný, jo, opravdu, jo. Takže solo trip je dobrý.
0: No.
1: A pozor, a to nebylo, že bych jako cíleně jako tohleto vyhledával, jako vůbec ne. Je to zajímavý.
0: Já vlastně byl taky na solo tripu.
1: No.
0: V Istanbulu.
1: Ano. No.
0: A to je pravda.
1: Ale jako... Jsou lidi, kteří, a mám je pár jich kolem sebe, kteří fakt jako vyrazili jako do světa, doslova, takovýmhle způsobem. A že jo, tam je těch příležitostí hromada.
0: Já jsem
1: to,
0: říkal,
1: je to dobrodružství.
0: Já jsem tady měl takový žebříček, na druhém místě byla Paříž, což je město lásky, říkám, tam určitě někoho potkáte. Jako...
1: No, ale úplně si myslím, že tyjo, tam zrovna, nevím, no možná jako týpek, jo, ale jako holku bych fakt do Paříž, kdybych měl dceru,
0: tak bych si radši do Amsterdam.
1: Tak bych jí řekl fakt do Paříž, nikdy.
0: No, furt lepší Paříž než Amsterdam teda v tom směru.
1: No,
0: ne.
1: Ale možná člověče bych jako víc věřil, že, no.
0: Fakt jo.
1: Jako já, ale samozřejmě, že v Amsterdamu už je to taky, pozor, já nejsem nějaký jako znalec na ty města, ale zrovna jsem tam třeba minulý rok byl v létě, že tam bylo nejlepší počasí v celé Evropě, nikde nebylo lepší počasí. A jo, radši bych jí poslal do Amstu než do Francie,
0: no, vidíš
1: do Paříže.
0: No a nejlepší destinací pro je Kostarika. Tam jsi byl někdy?
1: Kostarika nebyl, člověč.
0: Já taky
1: ale
0: ne.
1: Ale samozřejmě jo.
0: Takhle, tam... a jel bych hned.
1: Ale pozor, a mají tam, když tam budeš vydělávat, teď nevím, jako, jaký je ten příjem konkrétně měsíčně, není to nějak moc, když tam budeš jakoby prostě výdělečně činej, tak oni ti na 2 roky dají normálně rezidenství úplně for free a ještě neplatíš ani daně.
0: No vidíš
1: jako
0: to.
1: Úžasný.
0: Tak
1: úžasný
0: to jsem
1: podmínky.
0: Vůbec nevěděl. No tak když budete dál poslouchat Jindru, tak taky budete mít super příjem.
1: Jo,
0: příjem skvělé muziky jsme chtěli říct. Tak já se loučím, mějte se hezky, zítra ve čtvrtek, naschledanou, ahoj!

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
4: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
2: Na Evropě 2.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
13: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.
14: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíp a my tedy jdeme na aktuální zprávy s Káťou Podraskou.
1: Je to tak, krásné odpoledne. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord, a to 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru, uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na síti X. Muže, který dnes dopoledne střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, nalezla policie mrtvého. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Její zranění jsou vážná, není ale nyní v bezprostředním ohrožení života. Podle policejní mluvčí Evy Michalíkové nikomu nehrozí žádné další nebezpečí. Více informací k případu zveřejní, jakmile to bude možné. A my už teď zamíříme s Luckou do regionu.
2: S ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu nesouhlasí starostové měst na Mostecku, Lounsku a Ústecký kraj. Vznikla proto petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Krajský radní pro dopravu Tomáš Rígr bude jednat s ředitelem správy železnic i ministrem dopravy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, si dnes mohou vyzkoušet návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce se koná na Vítězném náměstí v Pražských Dejvicích. Na festivalu je více než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 je ve směru z Prahy do Brna stále zavřená. Za sjezdem na Benešov na kilometru 23,5 se srazily dva kamiony. Do kolony vjedete už na 15. kilometru. Ucpává se taky objížďka přes Mnichovice. A komplikace hlásí také Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Tři kamiony se srazily před dálnicí D1. Průjezdný je tady pouze levý pruh.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne výjimečně očekáváme možnost přeháněk, nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: My bychom se mohli, Káťo, vsadit schválně, jestli ten rekord o víkendu padne nebo ne.
1: No.
0: Ty bys řekla, že ano, já věřím, že spíš ne.
1: Spíš, že ne?
0: Já si myslím, že nepadne. Jakože takhle, ještě je otázka těch 40,4 nebo kolik to bylo.
1: 40.
0: To bylo jako na nemohlo to být na sluníčku logicky, muselo to být ve stínu, že jo. Tam je jako obrovský,
1: obrovský rozdíl.
0: Proměna v tom, kde to budeš měřit, že?
1: Ano, tak víme, kolik máme v autě, že?
0: No právě, takže ty typuješ co teda, jo? Nebo ne?
1: Padne. Takhle každopádně my padneme všichni jako tímhle
0: drem. No, jako začíná to být hustý, co? Říkal nějak prej pan Macinka, že prej to už jako ukončujou tu prej.
1: No, prej už to dávno ukončil.
0: Že jo, tak nějak to nefunguje vám. Ale zase byla by to jako diskuze, že? Kdybychom se mohli bavit o tom, co znamená globální oteplování a co znamená změna klimatu. To jsou totiž dvě trošku jiný jako ty. A tam se dá jako ta úniková cesta dobrá, víš, jako argumentačně. Možná to ještě odevřeme, tohleto téma toho oteplování. Hezký odpoledne vám přejeme.

0: Sunshine in Reggae jsem vybral jako podkres naší teďkon komunikace, nebo taky jako zamyšlení tedy nad tím, co jsme řešili už vlastně ve zprávách, nebo respektive hned po nich, ohledně onoho rekordu z roku 2012, kdy tedy bylo naměřeno na jedný ze stanic v České republice nějakých 40,4 stupně Celsia, a tak jsme se s Káťou v uvozovkách jako sázeli, jestli to teda o víkendu padne nebo nepadne. A taky jsme se dotkli onoho tématu globálního oteplování nebo změny klimatu. To jsou takové jako dva termíny, které samozřejmě znějí nezávisle na tom druhém vždycky. A mnozí třeba říkají, jo, jako globální oteplování jako takový způsobený člověkem není úplně jednoznačně prokázatelný, ale je to teda změna toho klimatu, která může třeba případně souviset s nějakými jakoby delšími cykly planety a tak dále, který to prostě jakoby jsou. A pozor, je velmi jako zajímavý, že jsou to jako skutečně ty top levely vědců, různých jako lidí, kteří na tom pracujou a navzájem se jako mají tendenci vlastně hádat, jo, ohledně těchto těch témat. To je vlastně strašně zajímavé. Já když jsem si to dal třeba do AI, jen tak jako, co na to řekne v rámci změny klimatu versus globální oteplování, tak to zase samozřejmě velmi jako chytře zahrnuje globální oteplování právě do změny klimatu. Jo, že to je prostě, že se jako otepluje a plus ty dané věci, které jsou k tomu přidružený, tak to dohromady dává tedy ten jev změny obecně jako klimatu. No. Ve Francii nebo ve Španělsku, tam by samozřejmě ta konverzace byla ještě dál, protože když máte jako 42 stupňů, tak jako asi něco jinak samozřejmě je. A zase se můžu vrátit zpátky k těm vysokým tedy jakoby vědcům nebo tady těm jako špičkám, těm výzkumníkům, kdy jako samozřejmě, že tam i někde rozhoduje to, kdo je zrovna buď jako platí, nebo jaká třeba i dejme tomu administrativa, pakliže to je jako výzkum nějaký země, jaká administrativa zrovna je jako u moci a tak dále, protože někteří říkají ano, jednoznačně, někteří říkají není to tak jednoznačný. Jak se potom člověk v tom má vyznat? No, minimálně jako tak, že samozřejmě 40 stupňů o víkendu u nás včera úplně nebývalo, že? To je jasný, no. Změna je život, to je taky pravda. Tak nevím, kdo to rozklíčuje, upřímně řečeno.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
8: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
9: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
8: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
9: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
8: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
9: Tak to je mega zábavná letní mateří.

0: Madur, ten od Madety.
1: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffees, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: 2. Teď něco pro všechny milovníky domácích mazlíčků. No, domácích, některý jsou normálně šelmy prostě. Absolutní. Kdyby byly o něco větší, tak prakticky by si nás dali k obědu. Mluvím tím samozřejmě o kočkách konkrétně, jo. Byl nějaký ten test snad, že jako, když máte miláčka, nevím jakýho, tak to byla jako sranda, ne? Že kdybyste náhodou třeba zemřeli, nikdo by vás jako nenašel a měli byste prostě kočku třeba v bytě, tak ona vás sežere časem, protože samozřejmě bude mít hlad, že? A no, to nic, to je jedno. Taková jako humorná věc. Nicméně být kočkou je ideální. Myslím si, že bych si to zcela aspoň osobně jednoznačně vybral, protože kočky mají takový jako specifický vlastně i pravidla, jo, jako toho, kdy vlastně se o ně ty lidi jako starají, je to přesně vlastně naopak, jo, než u těch pejsků, jo, u toho pejska, tam samozřejmě to vyžaduje absolutní jako přítomnost celou dobu, jo, když prostě nejste třeba doma, tak on tím jako hodně trpí, bude i pár kočiček, který to takhle budou mít, ale většinou jsou úplně v klidu, jo, naopak vlastně už potom jsou rádi, když jako neotravujete víceméně, jsou dost jako takový nevázaný prostě na ty majitele, i když samozřejmě jasně, že vás milujou, ale prostě nedávají to tolik najevo, mají svoje věci. A nezblázni se z toho, že jako vy najednou nějakou dobu třeba jako nebudete v okolí a podobně, jo. Úplně jako snovej život má kocour Larry, který bydlí na Downing Street číslo 10. Už vlastně tam byl z 15 premiéry. Je to vlastně ta kočka, nebo ten kocour, který skutečně na Downing Street má svoje prostě obydlí. 15 premiérů se vystřídalo. A on je to neuvěřitelný, jo, jak vždycky, jak tam funguje. Já jsem totiž viděl reportáž od BBC, kde vlastně jako pokrývali ten život tady toho kocoura Larryho, jo, který je tam už skutečně dlouho. A jemu myslím, že 15 let, mám takový dojem. A on vlastně si může dělat úplně, co chce. V rámci toho, že tam probíhají všechny ty jednání, premiéra a tak dále. A on prostě má naprostej prostě freedom. Zároveň je tam tedy nějaká paní asistentka, která Larry mu, když Larry chce třeba jít ven, on nemá dvířka, že jo? Ne. Normálně paní jde, otevře Larry mu prostě dveře, hlavní od Downing Street. Teď jako novináři všichni zpozorní, že už tedy bude přicházet premiér. Tentokrát třeba podával demisi, že ne, vychází Larry. On si prostě sedne, kouká, teď oni ho fotěj, že on jde dál. To je život, co? To je už skoro jak ten kocour toho Karla Lagerfelda, který je mimochodem teď nejbohatším kocourem na světě, jo? Tak už víte, kam jsem tím mířil.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
4: V klidu, už je to zařízený.
3: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
4: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
3: Hliník a online? A co ty dílky?
4: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
3: Takže e-shop říkáš?
4: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
5: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
6: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
7: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
6: Poprvé u nás.
7: 23 sportů.
6: 101 disciplín.
7: 3,5 tisíce sportovců.
6: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
7: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
6: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
7: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a mám tady jednu takovou věc, která se týká death metalu. Nevím, jestli jste jako na death metal. Já shodou okolností tu mám jednoho člověka, který je z týmu Evropy 2 a je to Randy, se kterým vysíláme Rap Atelier. Mimochodem dneska bude poslední vydání, jestli se nepletu tedy.
1: Ano, ano, pěkný den každému a dneska máme takovou rozlučku před prázdninami.
0: Že jo, Randy, no vidíš to. No a tak my už jsme, respektive ty už jsi tady vlastně v baráku, tak jsem toho využil. Mm-hmm. Prosím tě, nevím, jestli to budeš znát, jo, ale je to death metalová skupina, celkem úspěšná. Jmenuje se Hatebeak. Neříká ti to něco?
1: Tak to není moc úspěšné.
0: Hate je, že... Hele, hate, no protože ona je velmi specifická. Aha. Totiž. Hate, to znamená prostě nenávist, beak znamená zobák. Mm-hmm. A teď proč nenávistný zobák? Mm-hmm. Protože, kámo, to je kapela. Je i normálně všude, jako na streamovacích platformách. Klidně si to dejte, jo. Abych vám to mohl i rovnou, jakoby, pustit. Ale to bychom se s tím... To byste chtěli víc, jakoby, jo. Je to totiž specifický v tom, že tahle kapela má frontmana, který není člověk, ale je to papoušek.
1: A okej.
0: Okay. Je to, počkej, ale... Okay. A on normálně jede, prostě ten hlas, že metalový. Aha. Jako, jak ho to naučili, nevím. Aha. Ale je to fenomenální, jakože s tím podkresem.
1: Já to čítám, že to je vlastně projekt jedného člověka.
0: Ano.
1: A na vokáloch je tam Valdo, The Parrot.
0: No.
1: Valdo,
0: no.
1: Papoušek.
0: Je to jako úlet, prostě jsem to slyšel, říkal jsem si, sakra, jak můžou. Jako to, že samozřejmě papoušci jsou v tomhletom směru jako učedliví velmi, a je i nějaký týpek, který hraje jako blues a on do toho jakože zpívá. Jo, fajn, jako, ale tohle je fakt liga.
1: Takže si kupuješ papouška.
0: Ale ne, tak ono jde o to, že samozřejmě, že jo, kdybys to někam bral jako na shows a tak, tak to by tě hned, že to je trápení zvířat.
1: Ty jsi to přišel s tou klietkou, veš.
0: Ale viděl jsem frajera, teď to se můžeme klidně potom ještě k tomu vrátit, ale viděl jsem, že v České republice je jenom týpek, který bydlí v takový jako menší bytovce a má jenom dva papoušky. A jenom je pouští, jako prostě oni si letí někam, on z toho balkónu vždycky zařve, ale večeře, pojďte, teď oni mají jméno, že jo, každej, je to kluk, holka. A oni má je přiletěj, víš co, takže jako asi zdá se. Ale death metalová skupina s frontmanem papouškem, to je fakt úlet.
1: Tak to chápem, že jsem to ještě nepoznal.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Rýgrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Rýgrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2 hodiny odbyly a máme tu aktuální zprávy s Káťou, pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Policisté obvinili 55-letého muže, který se podle nich včera vydal se střelnou zbraní na učiliště v pražských Čelákovicích z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli plynovou brokovnici, vzduchovku a 3 nože. Hrozí mu až 3 leté vězení. Česká obchodní inspekce v pondělí kontrolovala skladování výrobků a prodej na pražské tržnici Sapa. Během kontrolní akce inspektoři zajistili přes 1600 výrobků s podezřením, že se jedná o padělky. S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty a propadnutí zboží. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalista Tomáš Lončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se 4. týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. Slončík se vrací do známého prostředí. Na východě Čech hostoval v minulých 2 sezónách, v obou případech půl roku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. První kolonu čekejte od nájezdu z D5. Další komplikace hlásí také pražský okruh od sjezdu na Jesenici. 3 kamiony se srazily před dálnicí D1 a průjezdní je tady pouze levý pruh. Velké zdržení taky na D1 za sjezdem na Benešov na kilometru 23,5. Tady se srazily 2 kamiony a je to tady asi na 40 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes prožíváme další ze série horkých dnů, nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů. Obloha je jasná až polojasná, na Šumavě čekáme odpoledne výjimečně také přeháňky. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Tak teď už to všechno víte, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás rubriku Kultovku, kde se vrátíme nostalgicky do historie muziky a další ještě věci v rukávu. Než přijde Zorka ve 3, tak držte vlno. Hezký odpoledne s Evropou 2.

0: talk about. Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Tak a je tu dnešní kultovka, dneska to bude tedy rapová záležitost a vzhledem k tomu, že můj kolega Randy z Rap Ateliéru, který budeme vysílat dneska večer od 8, tak už je tady v baráku, tak jsme tady seděli, kecali jsme a ty jsi mě ptal, jaká je vlastně dneska kultovka, tak jsem říkal, jo jo, 50 Cent a Disco Inferno, ty k tomu máš nějaký info, což je jasný, že jo?
2: Ano, mě baví tyto staré věci, už staré teda.
1: No.
2: A k tomuto sa viaže zaujímavá backstory, pretože 50 Cent vydal Disco Inferno a bol to jeden z hlavných singlov jeho albumu The Massacre, čo bol jeho vlastne druhý album, ale pôvodne chcel tento album pomenovať The Saint Valentine's Day Massacre.
1: Aha.
2: Ako odkaz na obdobie, keď známy gangster Al Capone nechal v chicagskom Lincoln Parku zhromaždiť a zavraždiť 7 svojich rivalov a zároveň chcel, aby album vyšiel na výročie toho masakru, samozrejme vydavateľstvo s tým malo problémy a nesúhlasil ani s tým dátumom, ničím a preto 50 Cent bez súhlasu vydavateľstva zverejnil skladbu Disco Inferno ešte vlastne rok predtým, než vyšiel ten jeho album a potom sa musel album posúvať a tak ďalej a tá skladba vlastne ožila vďaka jeho turné The Final Lap Tour, ktorú mal vlastne aj zastávku v Prahe.
1: Áno.
2: A aj vďaka TikToku zase zaujímavá taká ukážka toho, jak ten TikTok dokáže oživiť staršie skladby. No a to je asi podľa mňa jeden z dôvodov, prečo to máme zaradené dnes v playliste, takže taká zaujímavá backstory.
1: Taková bohulibá písnička.
2: Klasický 50 Cent, vieš, má to taký background, ale zároveň je to skladba, ktorá samozrejme oslavuje primárne nočný život, ženy, alkohol a všetky tieto záležitosti.
1: Vlastne všechno, co úplne 50 Cent prakticky už není, jakoby. Mm-hmm. Ty se s ním dělal i rozhovor a on vlastně se velmi jako i lidsky, že usadil celkem.
2: Strašně,
1: jako.
2: Strašně, no, úplně to byl taký mních až trošku, no, jsem povedal, veš, takže, ale toto bylo období, kdy rap taky bol.
1: No jasně, musíš se tím projít, že?
2: A je to autentické, takže skvělá věc, 50 Cent, Disco Inferno, na Evropě 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: tady soutěž pro všechny mimo ně.
1: Daj fuku!
0: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina.
2: Perfektní!
0: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2. We were good.

0: posloucháte Evropu 2, chtělo by to nějakou soutěž. Co vy na to? Od pátku, od tohoto pátku mimo jiné, vám přinášíme po celou dobu prázdnin soutěž Smol s Molkou. S Molkou můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun například. Ale bacha, už tenhle ten pátek, kdy soutěž startuje v ranní show Evropy 2, tak můžete nejen vyhrát onu výše zmíněnou kávu na celý rok zdarma, ale k tomu i nabitou palivovou kartu na 10 000. Tak zcela jistě soutěžte s námi. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Rádia. Maximum nový muziky. Európa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystajlovanej letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Európie 2. Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Posloucháte Evropu 2.
1: Ale pěkný den.
0: Ano, a už je tu Zorka opět, toto letí.
1: To máš hezký podkres.
0: Mám, veď.
1: No, se mi líbí, jako letní.
0: Můžeme tě ho poskytnout tady.
1: No to bych si docela přála.
0: To máme s kolegou Randym, jako by do
1: rep. Počkej, že můžu vykrádat rep ateliér, jo?
0: Mohla bys, no.
1: Tak ježiš, jestli to mám svolený, tak
0: samozřejmě. No a Zorčo, počkej, a co ty vlastně třeba jako na hip-hop nechodíš nikam moc, ne?
1: No,
0: neposloucháš
1: ne,
0: to?
1: Moc ne, no.
0: No a tak jasně, no, tak ty jsi byla na těch velkých takhle těch, že jo? Ďábel nosí, že jo,
1: no,
0: tohleto.
1: No.
0: No počkej, kdy jsi byla třeba naposledy na nějakém hudebním festivalu?
1: Na hudebním festivalu jsem, tak to vím přesně, to jsem byla před rokem.
0: Na Rock ve stanu.
1: To bys čuměl, co?
0: To bych čuměl,
1: ne, ale Kalsi já mám ráda třeba.
0: Že jo?
1: Takže no to víš, ano, jo, to vyhle festivaly, teď to všechno vypukne. To je nejlepší období v roce
0: tam
1: za mě.
0: Tam bude teďkon Lord vystupovat.
1: Mm-hmm.
0: Což je úžasná, mám ji hrozně rád. Ona má vlastně jednu takovou písničku, strašně filozofická song, jmenuje se to Stoned in a Nail Saloon. To znamená jakože, nechci říct to slovo zhulená, to je takový blbý, jo, ale je to prostě jako,
1: řekni to.
0: Požila jsem konopí a jsem zrovna na nechtech.
1: Aha,
0: a takže na první dobrou, jakože by si řekla, aha, o čem ten song bude, ale pozor, normálně ti řeknu a bez přehání, že to je jako nejhlubší song o životě, o přemýšlení vlastně nad životem, co jsem kdy slyšel.
1: Aha,
0: jako fakt.
1: Dobrý, já jsem se takhle, jestli to opravdu není klasicky jako o návštěvě nechtů, protože to je taky na text
0: ono
1: písně,
0: je, hele,
1: to
0: ono
1: ví každá žena.
0: Právě, ale ono vlastně je, protože ona vlastně v té sloce otevře strašně deep jako téma, nějaký životní jako fáze nebo něčeho. A v refrénu vlastně zpívá, no jo, ale stejně jsem vlastně jenom teda...
1: Nakonec si tam dám tu růžovou.
0: Jsem zhulená přesně v tom vlastně salonu a přemýšlím nad blbostma, ale je to úžasný.
1: Zajímavý, no,
0: takže Lord
1: to.
0: Čověče ta má...
1: A budou tam mimochodem, a ty máme rádi oba, už z minulosti 21 Pilots. A
0: ano.
1: Četla jsem, že oni, představ si, za ty roky, tak my jsme tenkrát i jsme parodovali, jsme na ně tady dělali nějakou...
0: Vyrostli, no.
1: Vyrostli dost a dokonce jsou prý nejdražší kapela, co tady kdy na tomto festivalu byla.
0: No, má miliony prostě. Víte to.
1: Mají se kluci dobře.
0: Ale ty jim šlapeš na paty,
1: no,
0: už trošičku.
1: To víš, jo.
2: Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: startuje odpolední show a po 15. hodině má pro nás zprávy Káťa Podrazka. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Prezident Petr Pavel požádal v rámci kompetenční žaloby, s níž se v pondělí obrátil na ústavní soud, o předběžné opatření, které by mu umožnilo zúčastnit se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova návrhu vláda schválně oddalovala rozhodnutí o účasti na summitu tak dlouho, aby ústavní soud už do složení delegace nemohl zasáhnout. Pozor, co si objednáváte do samoobslužných boxů. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy. V horkém letním počasí tam může teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Hrozí tak zkažení potravin. Lidé se nechávají do boxů doručovat například pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Vědci zatím neví, co zavinilo výskyt sinic v některých částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Podle vědců nelze výskyt sinic spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu. Vyplývá to ze zprávy Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky. Sinice podle vědců nepředstavují riziko pro lidi koupající se v přehradě. Psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté se chystají na utkání proti Mexiku na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli porazit. Nasledování zápasu se budeme muset opět přivstat. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až do zítřka počítejte s komplikacemi na D1 v úseku mezi 346. a 348. kilometrem ve směru na Ostravu. Je tady uzavřený pravý pruh kvůli prácem na silnici. A omezení brzdí provoz taky na D35 mezi 109. a 110. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pracuje se tady na mostu a levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně jasno až polojasno, pouze na Šumavě očekáváme odpoledne výjimečně přeháníky, no a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Zorka Hejdová.
0: Je to tak, děkuji za něj. 4 minuty po 15. hodině a slibuju v dnešní odpolední show hned dvě soutěže. Tak buďte s námi a užívejte Evropa 2.
3: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Forgot lyrics.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

Odstartovali jsme odpolední show na Evropě 2. Krásnou středu vám přeju a rovnou začínáme z ostra, přátelé, protože aby jsme to všechno stihli, mám tady kupu soutěží. Je potřeba vás upozornit hned na tu první. Totiž už tento víkend vypukne v Hradci Králové festival zpěváka Youngblooda, který se jmenuje Bloodfest. Jeho jedinou letošní zastávkou je Česká republika. Proč o tom mluvím teď? Protože jednak se to blíží, je to už tahle sobota 27. června, ale hlavně to je právě předmětem naší první odpolední soutěže. Mám pro vás hned 6 lupenů, takže můžete zbalit svý kámoše, celou svoji partu a jet si užít fantastický festiák, na kterém vystoupí obrovský hvězdy, o kterých bude ještě řeč. Ten line-up probereme. Teď vás jistě zajímá, co musíte udělat, abyste se k těm stupenkám dostali. Nebrání vám v tom sice žádná soutěžní otázka, ale musíte zavolat na 257 408 888, tedy sem k nám do studia v ten správný okamžik, až zazní Youngblood v éteru Evropy 2. Nebude to dlouho trvat, tak zůstaňte napřímo. No a držím palce. Buďte třetí.

0: David Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, we're fast boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, tebe.
3: Europa 2.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Pozor, velká slevová akce vtedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
13: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
18: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
19: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.
20: Zpátky k muzice.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: Je to on, Youngblood v éteru Evropy 2 znamená jediné. Jdeme soutěžit o lupeny na festiák na tento víkend. Je to jasný, blíží se tato sobota, tedy 27. června, která bude ve znamení ikonického festivalu zpěváka Youngblooda, a to je Bloodfest. Jeho jedinou letošní zastávkou je Česká republika. No a pokud se máme bavit o line-upu, tak ten je nabušený. Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další interpreti. Je to multižánrový, cenově dostupný festival, za jehož vznikem, jak jsem zmiňovala, stojí tato hvězda, držitel Grammy Youngblood, který je podle mě jeden z těch opravdu fenomenálních hudebníků současnosti. No a ještě neřekla, kde to bude? Park 360 v Hradci Králové, který je strategicky umístěn v srdci Evropy. Takže jsme rádi, že si Youngblood vybral samozřejmě tuto českou destinaci pro letošní zastávku jeho festivalu. Vy jste evidentně taky rádi, protože jakmile se rozezněly první tóny, tak se tady rozblikaly naše telefonní linky. Pravidla jsou neúprosná, musíte být třetí. A to se dneska podařilo jenom jedinému člověku, a to je Karel z Brna. Karle, ahoj.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nazdárek. Karle, můžeme si tykat?
1: Ano.
0: No tak uf, prosím tě, mluv do toho hlasitě, já tě skoro neslyším. Karle, co to vedro, ještě to zvládáš, nebo jak to vnímáš?
1: Mám teď puštěnou klimošku v autě, tak je to dobrý.
0: Klimošku, tak se prosím tě nenastydni, Karle. A ty máš ten telefon, prosím tě, někde na druhé straně toho auta, nebo mluvíš jakoby do něj a jenom nejsi slyšet?
1: Přes
0: handsfree, no to děláš dobře, jestli jsi v autě. Takhle, Karle, mám pro tebe jeden soutěžní úkol, jak se dostat k 6 vstupenkám na Bloodfest, jo? A musíš předvést tu největší radost, jakou by si teoreticky z těch vstupenek mohl mít. Můžeš.
1: Tak můžeš.
0: Můžeš.
1: Jupi, super, bomba!
0: Karle, tak to byl takový nácvik a teď já ti gratuluju, ty vstupenky jsou tvoje. A teď ta opravdová radost, pojď, Karle!
1: To není možný, konečně jsem vyhrál, já jsem tak šťastný.
0: Karle, já jsem taky šťastná, když tě slyším, to je nádherný.
1: Super.
0: Gratuluju ti. Prosím tě, 6 lupenů, to je celá parta. Ty jsi říkal, že vezmeš manželku, no to je krásný. Já věřím, že si to všichni užijete. A prosím tě, vem si dostatek pití, jo, nějakou čepici na tu hlavu. Bude vedro. Užijte si to, měj se krásně.
1: Jo, děkuji moc.
0: A vydrž mi na drátě, jo, nikam to nepokládej.
1: Ano.
0: Tak pa, pozdravuj v Brně, Karle.
1: Jo, určitě.
0: To víš, jo, tak určitě. Tak zatím, ahoj. No a pro vás další šance, protože my soutěžíme, to je to opravdu exkluzivní soutěž o celkem 90 lístků a vy můžete zítra vyloupit náš éter a obdržet další. Tak nezbývá než ladit Evropu 2?
2: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano Davis.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
14: Evropa 2.
15: Evropa 2. I see your million faces, I'll never know.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Je to tak, středa, odpolední show Evropa 2 a vy moc dobře víte, co nás čeká. Nesnažte se předtím utéct, stejně vás doběhne, jako mě. Tak jdeme vytáčet, Tomášova máma.
3: Jo, jo.
2: No,
3: ahoj.
2: No, dobrý den. Vy jste běhala po zahradě zase?
3: Ale ne, prosím tě, kdo by běhal, který blázen by běhal v tomhle tom počasí po zahradě.
2: No tak někde jste běhala.
3: No lítám po baráku, teď jsem slyšela, říkám, do prdele práce, kdo by mi teďko v tuhle dobu volal, když je Tomáš na dovolení, no já si nespomněla, no. Že mě máte volat, že jo.
2: Aha, jo takhle, jste mě normálně vytěsnila ze svý hlavy.
3: No, a tak jsem prostě běžela k tomu telefonu a řekla jsem si, Ježišmarja, Zuzanka mě volá.
2: No tak to jsem zvědavá, jestli se u vás aspoň děje něco zajímavého, jestli jako budeme mít co si říct, nebo jestli bude prázdné, smutné, ticho. Co mají očekávat naši posluchači teď?
3: ale v tomhle tom horku naučila jsem se, dala jsem si online kurz.
2: Jaký? Online?
3: Online kurz. A umím už říct, protože pojedu na dovolenou, tak umím už říct italsky, dobrý den, anglicky a španělsky.
2: No tak prosím, máte prostor.
3: No tak který jazyk umít chcete?
2: Italsky.
3: Guten Tag.
2: Jo, tak výborně. Maminko, jste moc šikovná, já si myslím, že ten online byste si měla ještě předplatit. Pár lekcí by to... No jo, je to skvělý. To myslím, že Italové budou nadšený. Italové milují Němce.
3: No tak se to vyplatilo.
2: Ježiš, no tak můžete směle na dovolenou, až se Tomášek vrátí, s tím mu to omlátíte vo hlavu, že on už u moře byl a něco z něj vytřískáte.
3: No nějakou korunu by to chtělo, no.
2: Maminko, no tak se mějte krásně, pokračujte v samostudiu hlavně, nenechte se vůbec rušit, je to potřeba. Jo, zítra si voláme.
3: Dobře, tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
7: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
7: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
0: Ty největší hvězdy. našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
13: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF, www.shakespeare.cz.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se výdělečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: I po 16. hodině má pro nás Káťa Podrazka aktuální zprávy. Tak hezké odpoledne všem s Evropou 2.
1: Krásné odpoledne. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord, a to 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru, uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na síti X. Obchodní domy IKEA v Německu se rozhodly vyjít vstříc majitelům psů. Od pondělí si mohou vzít zákazníci sebou na nákup nábytku svého čtyřnohého mazlíčka. Opačnou cestou se švédský nábytkový řetězec vydal v Česku, kde vstup psům do obchodu na konci ledna tohoto roku zakázal. A teď už Lucka.
2: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Kriminalisté kvůli incidentu na Květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slaví a Spartou obvinila dva lidi z trestného činu výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáře hostujícího týmu. Hrozí za to až 2 roky vězení.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně projíždějte na D11 mezi 53. a 56. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, no a zdržet vás pak může taky omezení na D1, konkrétně na kilometru 304 ve směru na Brno. Pracují tady silničáři.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: I zítra budeme pokračovat v sérii tropických dnů. Bude jasno až polojasno, no a nejvyšší denní teploty vyšplhají na 30 až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou Hejdovou.
5: No a ještě jsme ani neprobrali, přátelé, jaký je venku dneska vedro, no tak to probereme. Mám tady jednu zajímavou informaci k tomu. Tak buďte s námi na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show, která se na chvilinku přesune do dnešního večerního programu Randy Neval. Oče, jsem se počala váš bet.
1: Ty mám krátnější
0: pozorka. Tomu se říká, přátelé, bet rovná se podkres pod náš hlas. Já jsem si počala opět z rap ateliéru tady ten podkres, protože já využiju toho, že tady Randy, který provází samozřejmě s Jindrou Eklem naším rap ateliérem, a by the way, je to vlastně nějaká pozvánka na dnešní večer, každou středu od 8, že? Včetně toho dneška. Tak jsem využila toho, že tady Randy sedí, a mě strašně zajímá totiž jedna věc, jo. Já jsem si tady přečetla teď článek, o kterém Randy říká, to samozřejmě prostě budeme probírat večer, že jo, jakoby. Tak já vás trošku předběhnu, můžu?
1: Mě
0: to totiž zaujalo velice, je to vlastně fenomenální úspěch, která k Izomandias se objevil v globálním žebříčku Spotify a jeho album je momentálně mezi 10 nejposlouchanějších alb na světě. Na světě?
1: Ano, ano, je to tak.
0: To je úplný masakr.
1: Je to tak.
0: Stalo na světě?
1: Ano.
0: Jak se to stalo?
1: No algoritmy, podľa mňa. Ono sa to stalo, myslím, že ak sa nemýlim, aj Kellynovi a Sheenovi s ich albumom Road Trip.
0: To je extrém.
1: Minulosti, že tiež takto chytili pík a dostane sa, vieš, do tej rotácie a potom je to sympatické s číslami.
0: Ja práve neviem, ja som sa do rotácie ešte nedostala nikdy s ničím.
1: Až si každý deň v rotácii.
0: Ale takže týmto gratulace Izomandiasovi, jo. Ano. Samozrejme, spousta našich posluchačů z tých starších ročníků už se možná říká, o kom jakoby mluvíme, ale to je jedno.
1: A teraz prídu tie boomerské otázky.
0: Áno, teď prídu i moje boomerské otázky, okay. Protože ja říkám, tak Randy, a teď vysvětli, jo. Tady, album obsahuje 17 tracků a na nich najdeš prostě spolupráce s Hectorem, Sarou Rika, s Nick Tendem, Saulem, Kellynem, Viktorem Sheenem a je tam třeba dalších 5 men. Já si říkám, ale to je třeba 15 lidí.
1: Ty tomu nerozumíš.
0: A já si říkám, no protože představ si, že v mým světě, ano. V mým nereperském světě, ano. Je to jako kdyby Eva Farná teď vydala prostě nový album, spolupracovali Činasky, Vojtadyk, Tomáš Klus, prostě rozumíš, jo? Aha. A bylo tam třeba dalších 10 a si říkáš, a jak si to jakoby dělí ten úspěch za to album, či je to teda zásluha, když vlastně, víš, jakoby je tam strašně lidí na tom.
1: Tak to je normálně v rape, veš, že máš prostě ty feety. A
0: oni si to pak nějak jako revanžujou?
1: Jo, no jasné, že ono to väčšinou býva tak, že máš takéto nepísané pravidlo, že keď príde napríklad Kellyn na album Izomandiasovi, tak sa to zase vrácia naspäť, že keď bude robiť Kellyn album, tak príde zase Izo.
0: Takže ako když ja ti půjčím prachy, ty příště půjčíš mě, tak takhle to funguje.
1: No hej, ale keď ja požičam tebe, tak ty mne nepožičaš podľa mňa, lebo to si ty.
2: Budeš v sobotu a v nedeli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Evropě 2.
2: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
14: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
13: Tam, kde to všechno začalo.
15: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
13: Dostává první láska druhou šanci.
16: Po druhé už to samozřejmě.
13: Po večerce v kinech od 25. června.
17: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
18: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
17: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2.
19: Zpátky k muzice.

Na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Europa 2, je středa 24. června a já jsem slibovala, že pro vás nebudu mít jenom jednu soutěž a proto je nejvyšší čas říct si něco k té druhé. Totiž i dnes můžete vyhrát v našem éteru zásobu kofeinové vody na celé léto a k tomu poukaz na 20 letních drinků v jedněch nejmenovaných kavárnách. Ostatně všechno důležité se dozvíte. Mám pro vás ještě jeden slevový kód, který vám může velmi pomoct k nějakému hezkému drinku nebo sezónnímu nápoji, který vás potěší a hlavně osvěží v těchto vedrech. Co pro to udělat? No logicky, jako vždy, lovit výherní signál. Dua Lipa a Da Baby, jejich Levitating. Jakmile zazní, tak voláte klasicky naše číslo 257-400-888 a v tomhle případě vás čeká teda i soutěžní otázka. Máme to takhle kompletku. Jakmile to zvládnete, myslím, že výhra krásná extra v tomhle tropickém počasí. No tak buďte s námi na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabie. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Poznáváte to?
8: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
7: Ale s tím bude konec.
8: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
7: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
8: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
7: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
8: Děkujeme za trpělivost.
7: Vaše hlavní město Praha.
9: Vzrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
10: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a by the way, tenhle song byl výherní. Ale to vy evidentně dobře víte, protože telefonní linky tady blikají o 106. Pojďme si říct, s kým nebo s čím soutěžíme. Potřebujete refresh? Berte to jako řečnickou otázku. Já myslím, že v tomhle počasí, v tomhle vedru není nikdo, kdo by nepotřeboval refresh. A v kavárnách Chibo jedou mačamány, takže ledový mačadrinky rozhodně stojí za vyzkoušení. Nebo si můžete dát Chibo Coffee s kofeinovou vodou, co vás fakt nakopne a zároveň osvěží. A s ICikem vždy se slevou minimálně 20%. Tak se zastavte. A navíc dnes v odpolední show někdo z vás vyhraje zásobu kofeinové vody na celé léto a poukázku na 20 letních drinků v kavárnách Chibo. Já jsem slibovala, že budu mít ale takový dárek i pro ty z vás, kteří se nedovolají, což je většina, že na telefonu je místo jenom pro jednoho a toho třetího. Takže poslouchejte dobře. Stačí totiž, když v kavárnách Chibo přijdete a zmíníte kouzelnou formulku, řeknete větu, jsem posluchač Evropy 2 a získáváte automaticky 20% slevu na jakýkoliv sezónní nápoj. Takže poslouchejte dobře, v kavárnách Chibo jsem posluchač Evropy 2 a máte 20% slevu. Teď už se ale vrháme za Michalem, který visí na drátě, jak se říká. Michale, ahoj.
1: Ahoj, Zorko.
0: Já tě zdravím, vítej v našem éteru, jak se ti tady líbí.
1: Perfektní.
0: Přátelé,
1: poprvé, je to super.
0: No právě, já jsem to chtěla zmínit a vždycky nevím, jestli to říkat, protože to samozřejmě logicky musí naštvat všechny ty lidi, kteří se roky, jakoby dlouhý roky snaží dovolat. A Michal prostě takzvaně s prstem v nose říká, já jsem si řekl, že to poprvé v životě zkusím, hele, a ono to vyšlo. Neuvěřitelné. Tak dneska seš ten šťastlivec ty, Michale. Uvidíme, jestli tě štěstí bude provázet i nadále. Mám tady soutěžní otázku, poslouchej dobře. Jaký symbol se nachází v logu Chibo? Buď je to za A list, nebo za B, Michale, kávové zrno, nebo za C je to květina. Tak co myslíš?
1: No, tak že by to bylo to Bčko?
0: Bčko se ti zalíbilo. Kávové zrno. A tak já jsem se snažila samozřejmě jakoby skrytě, velmi skrytě a nenápadně napovídat, ale já myslím, že logo Chibo každý zná. Jasně, že to je kávové zrno. Gratuluju! Ta fanfárka byla pro tebe, Michale. Seš tam? Haló. Přátelé, Michal tam je a není slyšet. Tak co se děje? Michale? Haló? Ne, ale na drátě visí, no tak mu pogratuluju ještě jednou osobně a pro vás tedy další šance soutěžit s námi na Evropě 2 i v dalších dnech, protože soutěžíme jak ve čtvrtek, tak v pátek, vždycky ovšem v jiných časech. Tak si to hlídejte, ať vám to neuteče. Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Riegrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: 17. hodina odbyla, to znamená, že Káťa je připravená. Jsou tu další zprávy na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Česká obchodní inspekce v pondělí kontrolovala skladování výrobků a prodej na pražské tržnici Sapa. Během kontrolní akce inspektoři zajistili přes 1600 výrobků s podezřením, že se jedná o padělky. S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení, ve které bude rozhodovat o výši pokuty a propadnutí zboží. A teď už zamíříme do regionu.
2: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladu návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalový brankář Jakub Surovčík prodloužil smlouvu v pražské Spartě. 23-letý slovenský reprezentant podepsal dlouhodobý kontrakt. Surovčík ve druhé polovině sezóny odchytal 14 ligových utkání, přidal i 2 starty v konferenční lize. Na začátku června se dočkal debutu ve slovenské reprezentaci.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až do zítřka počítejte s komplikacemi na D1 v úseku mezi 346. a 348. kilometrem ve směru na Ostravu. Je tady uzavřený pravý pruh kvůli prácem na silnici. A omezení brzdí provoz taky na D35 mezi 109. a 110. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pracuje se tady na mostu a levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: I zítra budeme pokračovat v sérii tropických dnů. Obloha bude převážně jasná až polojasná a nejvyšší teploty vyšplhají na 30 až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Zorka Hejdová.
0: A tropické počasí zůstává naším tématem i v odpolední show, a ne to, co jsem vám chtěla říct před hodinou, řeknu až teď. No je toho moc prostě, Evropa 2.

0: Hozier, Take Me to Church, posloucháte Evropu 2 odpolední show, pojďme se bavit o vedrech, protože to je téma, které jste určitě ještě od rána s nikým nerozebrali, vůbec se o tom lidi nebaví, vlastně jako by se to nedělo, já to nechápu. Každopádně mě pobavil extrémně článek o jedné akci v Anglii, konkrétně v Londýně. Vlastně stačí jakoby asi přečíst jenom ten titulek. V Anglii zrušili akci o extrémních vedrech kvůli extrémním vedrům. Skutečně to tak je. Napsali, s lítostí oznamujeme, že akce na téma extrémní vedra aneb zlepšení řízení a posílení opatření po celém světě je zrušena z důvodu červeného varování před extrémními vedry, které vydala britská meteorologická služba. Informovali o tom pořadatelé na sociálních sítích. Takže bohužel tady ta jako velmi důležitá akce, která měla mít nějaký dopady o tom, jak řešit prostě klimatické změny a vůbec jakoby vedra na celém světě, se prostě nekoná, protože je opravdu tak velký vedro, že se nemůže uskutečnit, což mě přijde prostě geniální, strašně vtipný. No, tak snad jste se taky zasmáli. Nicméně je krásný pozorovat i to, jak to vlastně to počasí ovlivňuje rozpoložení ve firmě. Já jsem dneska přišla do práce a skutečně tady se to dělí na dva tábory. Jednak jsou tu lidi, kteří se strašně těší do práce, což třeba není až tak obvyklý, protože doma nemají klimatizaci, bydlí třeba ve střešních bytech, kde se prostě pečou ve vlastní šťávě a ta práce je vysvobození, protože je tady jako velice příjemně. A pak je ta druhá skupina lidí, která naopak už tady začíná jako pokašlávat, už je nějaký škrábání v krku, že té klimatizace je jako moc. A teď se tady ty lidi samozřejmě nemůžou dohodnout, jaká je ta ideální teplota v místnosti. Tak já jsem zjistila, že já se mám vlastně nejlíp. Já jsem ve studiu sama, Tomáš je v Itálii, hele, je tady příjemných 18 a jsem úplně v pohodě.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
1: Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffees, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Superletní osvěžení z Chibo. Celý týden na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: věcí jsme byli nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
1: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Je to tak, středa, odpolední show Evropa 2 a vy moc dobře víte, co nás čeká. Nesnažte se před tím utéct, stejně vás doběhne, jako mě. Tak jdeme vytáčet, Tomášova máma.
3: Jo, jo.
2: No,
3: ahoj.
2: No, dobrý den. Vy jste běhala po zahradě zase?
3: Ale ne, prosím tě, kdo by běhal, který blázen by běhal v tomhle tom počasí po zahradě.
2: No tak někde jste běhala.
3: Baráku, no lítám po baráku, teď jsem slyšela, říkám, do prdele práce, kdo by mi teďko fůle dobu volal, když je Tomáš na dovolení, no já si nespomněla, no. Že mě máte volat, že jo.
2: Aha, jo takhle, vy jste mě normálně vytěsnila ze svý hlavy.
3: No, a tak jsem prostě běžela k tomu telefonu a řekla jsem si, Ježišmarja, Zuzanka mě volá.
2: No tak to jsem zvědavá, jestli se u vás aspoň děje něco zajímavého, jestli jako budeme mít co si říct, nebo jestli bude prázdné, smutné, ticho, co mají očekávat naši posluchači teď?
3: ale v tomhle tom horku naučila jsem se, dala jsem si online kurz.
2: Jaký?
3: Online kurz. A umím už říct, protože pojedu na dovolenou, tak umím už říct italsky, dobrý no. den, anglicky a španělsky.
2: No tak prosím, máte prostor.
3: No tak který jazyk umít chcete?
2: Italsky.
3: Guten Tag.
2: Jo, tak výborně. Maminko, jste moc šikovná, já si myslím, že ten online byste si měla ještě předplatit. Pár lekcí by to... No jo, je to skvělý. To myslím, že Italové budou nadšený. Italové milují Němce.
3: No tak se to vyplatilo.
2: Ježiš, no tak můžete směle na dovolenou, až se Tomášek vrátí, s tím mu to omlátíte vo hlavu, že on už u moře byl a něco z něj vytřískáte.
3: No nějakou korunu by to chtělo, no.
2: Maminko, no tak se mějte krásně, pokračujte v samostudiu hlavně, nenechte se vůbec rušit, je to potřeba. Jo, zítra si voláme.
3: Dobře, tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky. Európa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystajlovanej letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Európie 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
2: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
3: V klidu, už je to zařízený.
2: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
3: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
2: Hliník a online? A co ty dílky?
3: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
2: Takže e-shop říkáš?
3: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
2: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Pojď! Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně.

0: to je taková další fotbalová hymna Lighter, kterou jistě znáte z našeho éteru, já ji miluju, teda strašně mě to baví. Teď už tady ale nejsem sama, je tady samozřejmě i Ondra Urban připraven na dnešní večer na Maximum.
1: Ahoj, Zory, ahoj.
0: My jsme si tady tak jako posteskli, že už je cítit, že ty prázdniny jsou prostě v zádveří, jak se říká, jo, protože už se nám to tady prostě, ty týmy se rozpadají.
1: Je to, no, Tomáš není, Petr není, já budu dneska taky sám, to no, je pravda, no. Ale tak zase to budou návraty ztracených synů.
0: Přesně tak, bude to velkolepé loučení před prázdninami, aby byly pak velkolepé návraty.
1: Jo, my jsme takový ti, jak se to říká, vítací typ.
0: Ano,
1: já se musím loučit, abych se mohl vítat.
0: Se mohl vítat. To je rozumný, samozřejmě. No. A, no, já jsem zvědavá, s čím přivítám Tomáše, který se teda vrátí na pátek, aby jsme jako se ještě zavysílali. A příští týden ještě pondělí, úterý. Hele, máme to ještě dost no, před sebou.
1: No, jo. A vy pak máte volno v červenci.
0: No, my pak máme volno.
1: No, tak to se úplně rozpadá tady. Teda.
0: No, jako by ono.
1: To my tady zase budeme.
0: Ale my tak jako myslíme, že se vrátíme do v srpnu, jestli třeba nám budou fungovat kartičky, jak mi přijdem.
1: Jak se to u nás říká, držíme ti flag.
0: Přesně. No, takže dáme si nějaký volníčko, ale nebudeme předbíhat to až od července.
1: Tak, tak.
0: Tak jo, užij si hezký večer a vy taky, milí posluchači, zítra v 15 hodin budu na startu.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Zdravíme vás všude tam, kde se potíte, kde se paříte, kde se skoro roztíkáte, anebo si užíváte tohle hezké letní počasí. Jsme rádi, že posloucháte. 18.01, přesný čas, Katka přináší zprávy Evropy 2.
1: Krásný podvečer. Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. ČTK to dnes při návštěvě nemocnice řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pozor, co si objednáváte do samoobslužných boxů. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy. V horkém letním počasím tam může teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Hrozí tak zkažení potravin. A teď už Lucka.
2: S ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu nesouhlasí starostové měst na Mostecku, Lounsku a Ústecký kraj. Vznikla proto petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Krajský radní pro dopravu Tomáš Rígr bude jednat s ředitelem správy železnic i ministrem dopravy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté se chystají na utkání proti Mexiku na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli porazit. Nasledování zápasu se budeme muset opět přivstat. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně projíždějte na D11 mezi 53. a 56. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zdržet vás pak může také omezení na D1, konkrétně na 304. kilometru ve směru na Brno. Pracují tady silničáři.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Máme před sebou další tropický den. Obloha zítra bude převážně jasná až polojasná. Zítřejší nejvyšší teploty pak vyšplhají na 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 startuje Večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: Hezký tropický večer vám přeju, venku velký hit, ale já vás trošku schladím a potěším soutěží, tak zůstaňte s Evropou 2.
3: Evropa 2.

6 hodin a 7 minut na Evropě 2 startujeme středeční večer na maximum. Dneska opět znovu jenom s Ondrou, bez Petra, ale jsem rád, že vy budete se mnou, a to na telefonním čísle 257 400 888. Kromě toho, že na tomhle telefonním čísle můžete až do 20. hodiny vybírat songy na přání, okolo 6:45 taky song za trest, tak na tomhle telefonním čísle dneska můžete i soutěžit. Dneska to bude soutěž ohledně cestovního pojištění, bude tady takový hezký cestovní balíček. Jak to vyhrát, budu prozrazovat až za pár minut. A k tomu za pár minut přidáme i Petra Švancaru. Myslím si, že se blíží konec školního roku, tak je to téma, které bychom mohli probrat. Jsem zvědavý, co mi na to Švanci řekne. Tak rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Ladíte středeční večer na Maximum Evropě 2, mám tady Švanciho.
2: Zdarec všem, zdravím.
1: No tak už jsme v závěru školního roku, finish 24. Já myslím, že známky jsou uzavřený, protože ano. Vlastně v pátek se dává vysvědčení.
2: To už je hotový všechno.
1: A to je hezké období ve škole, kdy se chodí do kina, na výstavy, do divadla.
2: Ano, jsou to takový ty různý jako výlety, učitelka s náma nechtěla díl jak na 2 dny, kor na učňáku, jo, bála no, se,
1: to se
2: nevím, čeho, nevím čeho. Taková klidná, hodná třída. Myslím, že po nás tu ten obor zrušili, že...
1: Vy jste byli jenom kluci, ne?
2: My jsme byli jenom kluci.
1: No tak.
2: To nemohla žádná holka tady tuhle profesi, kterou jsou vyučený dělat a k tomu se vracet nechci. Ale je to tak, známky jsou uzavřený. Úplně jsem to neměl rád, to období, protože, přátelé, já jsem to vlastně na sebe nikdy neřekl a vy, co mě znáte, posloucháte občas, nebo prostě víte, o koho jde, nikdy jsem neměl samý jedničky. Nikdy.
1: Ani v první třídě.
2: Je to neuvěřitelný, i s tímhle se dá dostat na Evropu.
0: Večer na Maximum.

0: Tady je Evropa 2 večer na maximum a dneska poprvé spolu můžeme pokecat na telefonním čísle 257 400 888. Kromě toho, že spolu teda pokecáme, tak hlavně můžete vybrat písničku na přání, něco, na co máte chuť, co se třeba bude hodit do toho letního krásného večera, který venku panuje. Kdo tedy bude dneska diktovat jako první? Haló?
1: Haló, haló, dobré poledne přeji.
0: My taky, kdo se dovolal?
1: Tomáš, z Zbraslavy jsem se dovolal.
0: Ahoj Tomáši, zdravíme na Zbraslav. Co můžem zahrát?
1: Já bych něco pohodovýho, hezký odpoledne.
0: No, třeba?
1: Náhodou kabáty, testosteron nemáme, jo, ještě pořád.
0: Kabáty, no kabátů tady máme spoustu, ale jestli testosteron. Máš ho málo, toho testosteronu?
1: Po včerejšku rozhodně.
0: Co se dělo včera?
1: Sportovní den jsme měli jsme tam fajn moderátora.
0: Aha.
1: Který u nás chvilku bydlí. Aha. Je teda z takového prazvláštního města, ale je docela fajn.
0: To jsou magické kódy nějaké. Tak ty kabáty máme. Houby magický, malou dámu, pohodu, báru.
1: Tak dáme pohodu.
0: Dáme pohodu na ten večer dnešní. Dobře, a ještě chceš někoho pozdravit?
1: Myslím si, že všechny sportovce včera nějakým způsobem převedli nějaký výkony u nás v Braslavě na hřišti.
0: V tomhle počasí teda...
1: Myslím si, že jich bylo dost.
0: Klobouk dolů, rozhodně. Tak jo, díky za zavolání, jo. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

krása, ožil nejdu, oživel dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Snad i vy máte pohodu při poslechu Evropy 2. A abyste měli třeba i radost, tak pro vás dneska mám připravenou soutěž. Je to soutěž spojená s cestovním pojištěním Unika. Toto cestovní pojištění kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. Navíc to pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás nic nepřekvapí. Zkrátka, když se jede na dovolenou, tak to pojištění má smysl. To je můj osobní názor. No a dneska tady můžeme vyhrát něco, co vy využijete celé léto. Když se zapojíte do letní soutěže z Unika, tak můžete vyhrát stylový kobrandovaný Unika merch v hodnotě 5000 korun. Jestli tohle chcete, a na to léto se to prostě hodí, tak musíte poslouchat Evropu 2. A jakmile zazní kapela Unik 2, protože hrajeme o cestovní pojištění Unika, tak Unik 2... Tento nestárnoucí hit Break My Stride, tak volejte 257-400-888. Když budete třetí v pořadí, jdete soutěžit. Jo, mám tady ještě soutěžní otázku. Když ji správně zodpovíte, tak výhra bude vaše, čili tohle je výherní song. Laďte Evropu 2, já vám držím palce. Evropa 2.
1: Večer na maximum. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take
3: you. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Fazlo Cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: 2 5 7 4 8 8 8, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Teď můžete vytáčet, pokud chcete song na přání, a věřím, že vám to udělá radost. Třeba můžete někoho pozdravit, třeba Honzíky, protože mají dneska svátek. Kdo je na lince? Halo.
1: Ahoj, tady Lenica.
0: Čau Leni, tady Ondra, co ti můžem zahrát?
1: Tak nám zahajte něco veselýho, třeba od Vanastových věcí.
0: Ty brďo, mají Vanastovy věci vlastně veselý písničky?
1: Zkuste něco vybrat.
0: No, oni mají samozřejmě dobrý písničky, ale jestli jsou veselý... Jo, počkej, teď oni mají písničku Velký první letní den. No to se dneska hodí.
1: No, výborně.
0: Že jo, no a pro koho budou Vanastovky?
1: Pro všechny, co zrovna cestujou nějakou dalekou cestu.
0: Stejně jako ty asi.
1: Taky na cestě.
0: Hmm.
1: Přesně.
0: A kam?
1: Tak ani to uteče a... Na sever Čech.
0: No, tak říká se, že na severu bývá trošku chladněji obecně, tak třeba jedete za lepším v tomhle ohledu.
1: Já myslím, že bude všude
0: asi jo.
1: Teplo.
0: Asi jo. Tak šťastnou cestu a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

Varastovky nám tak trochu připomněly, že je velký první letní den. Není úplně první, ale je teda hodně letní, protože i teďka o 6:30 se ty teploty drží nad 30 stupni Celsia. Vypadá to, že před námi je další tropická noc. No a hlavně ty další dny směrem k víkendu mají být teplejší a teplejší, teplejší. Dokonce se spekuluje o tom, že by o víkendu mohl být překonán absolutní rekord v České republice. Ale o tom třeba až za chvilku. Pojďme se soustředit na ten dnešní den. Středa 24. června. Svátek slaví Jan. Ty pranostiky jsou jasné. Na svatého Jana otvírá se létu brána, anebo na svatého Jana jahody do džbána. Ale když ještě jednou řeknu to datum, 24. června, tak to znamená co? Že za půl roku jsou tady Vánoce! Za půl roku bude Štědrý den, přátelé. Já vím, teď si užíváme léto, teplo, ale ono to uteče jako voda a za půl roku tady máme Štědrý den. V tenhle čas o 6:30 buď budeme dojídat večeři, nebo už budeme rozbalovat dárky pod stromečkem a budeme se těšit na štědrovečerní pohádku. Každý rok je nějaká nová, já jsem zvědavej, o čem ta pohádka bude letos, jestli bude povedená nebo ne. No uteče to za půl roku. Doporučuju co nejdřív napsat Ježíškovi dopis, protože je to tady co by dub. A tak se trošku schladíme, ne? Za půl roku Vánoce na Evropě 2.

0: Tohle je Evropa 2, večer na maximum. Za půl roku budou Vánoce a my už se strašně moc těšíme. Tak jsme se trošku schladili. Tahle ta hymna za půl roku bude všude. Ale připomenout si to v létě podle mě není úplně na škodu. Tak ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že posloucháte Evropu 2. Snad je vám aspoň trošku zima.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
0: Evropa 2. 88,2.

0: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum, no a blíží se dnešní song za trest. Může to být vlastně o čemkoliv, i když dneska se nabízí to téma, jasně, léto, vedro, třeba klimatizace a tak dál a tak dál. Ale důvod songu za trest může být jakýkoliv. Čili, jestli vás někdo naštval, tak berte telefon, vytáčejte 257 400888 a pojďte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Já jsem připraven a jsem zvědavý, o čem to dneska bude.
1: Večer na maximum.

0: za trest.
1: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum, je tady song za trest. Koho máme dneska na lince? Haló?
2: Tady Alex.
1: Nazdar Alexi, tak povídej, koho chceš potrestat a proč?
2: Chci potrestat všechny hovada, ať je to ženská nebo chlap, co neumí používat antiperspirát nebo se vysprchlá v tomhle horkém počasí.
1: Ajajaj, no.
2: Je to šílený.
1: Dokážu si to představit, kde konkrétně tě to zastihlo?
2: Ve skladu na pracovišti, v Hradci Králové.
1: Je, takže to máš celou pracovní šichtu, ti tam někdo takhle smrdí, když to
2: ano.
1: No a
2: jako nemité opice.
1: No a teď je... Teď jsou dvě možnosti. Buď teda budeš upřímnej, řekneš jim to a tobě se tam uleví, protože třeba se navoní, a nebo budeš...
2: To už jsem udělal.
1: To už jsi udělal.
2: Nepomohlo.
1: Nepomohlo to? Ježišmarja, jak to, že to nepomohlo? Ignoruju
2: tomu
1: to.
2: Tomu není rady, tomu není pomoci.
1: Dobře. No tak myslím si, že všichni si to dovedeme představit. Ty teď můžeš třeba tomu konkrétnímu člověku něco vzkázat. Pojď na to.
2: Koupejte se, používejte antiperspirant. Všichni. Povinně.
0: Song za trest.
1: A jako song za trest nemůžeme dát nic jiného než tuto píseň.

Pavel Vítek se dneska postará o song za trest Evropy 2. Ještě chvíli čekej, nejsem vůbec slepej, vidím, že kolem mě kroužíš, lejzry v pohledech

0: Tematický song za trest od Pavla Vítka tady u nás na Evropě 2. Bylo to od Alexe pro všechny, kteří se v tomto vedru nesprchují nebo nepoužívají deodorant, antiperspirant a podobné pomůcky proti potu. Myslím si, že jsme to trefili hezky a já se přimlouvám, pojďme se sprchovat, pojďme se navonět, budeme příjemnější našemu okolí a budeme oblíbenější třeba i na základě toho, nebude se nám nikdo vyhýbat. Každopádně, song za trest je za námi a my se jdeme soustředit na soutěž. Připomínám, že stále čekáme na výherní song od Unique 2. Soutěžíme o cestovní pojištění Unika, proto Unique 2, velmi tematicky. Jakmile zazní, volejte 257-400-888, když budete třetí v pořadí, jdete soutěžit Evropa 2.
1: Večer na maximum. Evropa 2.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Je přesně 7 hodin a na Evropě 2 pokračuje středeční večer na Maximum s Ondrou Urbanem.

0: Madonna a Sabrina Carpenter otevřeli druhou hodinu středečního večera na Maximum na Evropě 2. No a otevřeme to další hudbou na přání, kterou máte na srdci. 257-400-888, něco, co jste třeba dlouho neslyšeli, nebo co naopak by potěšilo Honzu, který má dneska svátek. Je to čistě na vás. Tak ještě jednou 257-400-888. Zatím ještě nesoutěžíme, na Unique 2 čekáme. Teď to bude nejspíš něco jiného. Haló, tady Evropa 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Já jsem Sebastian.
0: Ahoj Sebo, já tě vítám na Evropě 2. Co chceš zahrát?
1: Já bych chtěl zahrát Another Love od Toma Odela.
0: OK, a chceš to někomu věnovat?
1: Chci to věnovat tačkovi, který je teďka v práci a jede ze Stykova.
0: A jede jako domů?
1: Jede domů,
0: no super,
1: ano.
0: Super. Tak jo, a máte nějaký návod na tady to letní počasí, jak se třeba schladit? Co děláte doma?
1: Teďka jsme byli v bazénu.
0: No výborně, to je super. Máte doma na zahradě bazén?
1: Ano.
0: Tak to vám trošku závidím. Moc si to užívejte a buďte opatrní. Ahoj.
1: Dobře, ahoj. Evropa 2.

Tom Odell hezky osvěžil éter Evropy 2. Myslím, že takové osvěžení v těchto dnech a i v tento čas, kdy je 7 hodin a 7 minut, by potřeboval každý z nás, protože i takhle po 7 hodině je venku pořád velké vedro. Na většině míst České republiky jsou teploty stále okolo 30 stupňů Celsia, někde i nad 30. No a v dalších dnech to půjde nahoru a nahoru. Dokonce tady čtu, že o víkendu můžeme atakovat absolutní rekord v České republice. Ale postupně tedy. Ten příliv mimořádného teplého vzduchu bude zesilovat a teploty se mohou podle předpovědi dostat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. Některé stanice v České republice by dokonce mohly atakovat i historicky teplotní rekord. Ten historický rekord je z roku 2012. Tehdy v Dobřichovicích naměřili 40,4 stupně Celsia. Nikdy v historii nebylo v České republice tepleji než v roce 2012, ale tento víkend to možná překonáme. 40,4 je ta hranice. Tak prosím, myslete na to, že je potřeba hodně pít, ideálně nosit nějakou pokrývku hlavy, kšiltovku, čepici, být ve stínu, chladit se, zkrátka dávejte na sebe prosím pozor. Evropa 2.

0: Na Evropě 2 taneční projekt Unique 2 a vzpomínka na rok 1996, tehdy vyšel single Break My Stride. No a dneska je to výherní song v rámci naší soutěže. My totiž soutěžíme s cestovním pojištěním Unika, proto Unique 2, že je to takhle podobné. No každopádně, budeme čekat na třetího v pořadí, který se dovolá na 257-400-888 a který bude soutěžit s cestovním pojištěním, protože takové cestovní pojištění, to se může hodit. Žaludeční potíže, úrazy nebo úpal patří mezi nejčastější komplikace na dovolené, přičemž léčba v zahraničí může stát několikanásobně víc než celý pobyt. Přitom stačí investovat jen několik desítek korun do cestovního pojištění a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu. Cestovní pojištění Unika kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. Při rizikovějších sportech si navíc můžete jednoduše sjednat rozšířené krytí. Pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás nic nepřekvapí. Tak o tom popřemýšlejte, ale já jsem teď hlavně zvědavej, kdo je třetí v pořadí. Halo, tady Evropa 2.
1: Ahoj, ahoj, tady Petr.
0: Ahoj Petře, tady Ondra, já tě vítám. Tak čověče, ty můžeš vyhrát něco, co využiješ celé léto, tím, že se zapojuješ do naší letní soutěže, tak je máš ve hře stylový kobrandovaný Unika merch v hodnotě 5000 korun.
1: Krása.
0: To by šlo, ne?
1: To by šlo.
0: Dobře, ale ještě to není tvoje, musíš zodpovědět soutěžní otázku. Jsi připraven?
1: Ano.
0: Já si myslím, že je dobrá ta otázka, že to zvládneš. Zní takhle. Co je součástí asistenčních služeb v rámci cestovního pojištění? Buď za A. rezervace restaurace, nebo za B. pomoc v nouzi, organizace léčby nebo převoz domů, anebo za C. výběr výletů.
1: Za B.
0: To znamená pomoc v nouzi, organizace léčby nebo převoz domů.
1: Ano.
0: No výborně!
1: Ano. Super!
0: Je to tvoje, kamaráde, gratuluju.
1: Děkuji.
0: A upřímně, když takhle cestuješ, třeba do zahraničí, dáváš si cestovní pojištění?
1: Ano, no, to dávám a zrovna je vždyka pátek, takže super.
0: A kam vyrážíš pátek?
1: Do Chorvatska.
0: No, tam se rozhodně to cestovní pojištění hodí. Tak vydrž mi na lince, já ti gratuluju k dnešní výhře, zatím se měj hezky, ahoj.
1: Ahoj,
0: děkuji. Ahoj. No a vy nezoufejte, soutěžit budeme ještě zítra, ale hlavně v pátek. A v pátek se bude cestovat, hrát o cestovní balíček pro dvě osoby v hodnotě 20 000 korun. Tak rozhodně dál poslouchejte Evropu 2. Evropa 2.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježiš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježiš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2, na kterém právě teď můžete vybírat songy na přání, pro koho to chcete zahrát a tak dál a tak dál. Je to čistě na vás. Tak tady to nevyšlo, zkusím kliknout sem. Kdo se dovolal? Halo?
1: Halo, tady...
0: Halo, slyšíme se? Ne. Tak ani tady to snad nef... Jo, teď už se slyšíme.
1: Ano, už se slyšíme.
0: A kdo se dovolal?
1: Simona.
0: Simčo, nějak nám vypadáváš. Tak pojď raději rychle na muziku, co to bude a pro koho.
1: Já bych chtěl zahrát Kalina.
0: Mhm. Dobře.
1: A bylo by to pro všechny Honzy, který mají dneska svátek, protože já mám dva.
0: Ty máš manžela a syna?
1: Ano, manžela, syna a vlastně ještě tchána.
0: Ty jo, takže tři dokonce.
1: Ano, dokonce tři.
0: Teda, tak to bude dneska asi pěkná oslavička.
1: To bude, to je pravda.
0: Dobře, no tak si to moc užijte. Honzům přejeme všechno nejlepší a tobě krásný večer, ahoj.
1: Děkuju i vám, ahoj.
0: Čau. Večer na maximum.

Bonjour, posloucháte Evropu 2 a půjdeme se podívat do Francie. My jsme mluvili o tom, že teď o víkendu bude v České republice až 40 stupňů Celsia, tak ve Francii už ty čtyřicítky mají. No a má to celkem dopad na památky, protože třeba v Paříži těch památek je spousta. Slavná Eiffelova věž, denně tam chodí stovky, možná až tisíce turistů, buď jenom pod Eiffelovku nebo prostě na ní. Zkrátka je to frekventované. No ale kvůli vedru už ve Francii museli Eiffelovku zavřít, respektive zavírají ji dřív. Oni otevírají někdy ráno okolo 8. A dneska tu Eiffelovku zavřeli už po obědě ve 12.30. A říkají, že to je z bezpečnostních důvodů. Nicméně třeba turistka z Kanady, Tiffany, říká, je mi vedro, to ano, ale nemyslím si, že by mi bylo větší horko, kdybych vylezla nahoru na tu Eiffelovku. Paradoxně možná by tam trošku víc fouká vítr a bylo by tam chladněji. Nicméně Francouzi řekli, z bezpečnostních důvodů Eiffelovka po obědě dneska zavírá. Zajímavé bezpečnostní opatření. Jak jsem říkal, o víkendu mají být čtyřicítky i v České republice. Tak kdo ví, třeba se i v tomhle budeme inspirovat. Zavře Petřínská rozhledna, zavře Pražský hrad, úřad vlády zavře. Uvidíme. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Dvě minuty po půl osmé ladíte Evropu 2. Myslím si, že to je ideální čas na další telefonát. 257 408 88. Kdo se dovolal? Haló?
1: Ahoj, tady Michal.
0: Ahoj Michale, my tě vítáme na Evropě 2. Jak se máš dneska?
1: Jde to. Jsem takový omámený z toho vedra. Jo. Jsem na balkóně a jsem rád, že žiju.
0: No omámený, to jsem ještě neslyšel, ale vlastně jo, je to velké vedro. To si nemusíme nalhávat. Tak jo, tak čím tě schladíme, co chceš zahrát, pro koho to bude?
1: Poprosím Evu Farnou, Perpetuum mobile, a je to pro moji starou kamarádku z Holandska Larisu Bughout.
0: Aha, počkej, a v Nizozemsku znají Evu Farnou?
1: Ne, no, možná asi jo, si myslím, ale ona žije v Čechách, víš?
0: Jo, takhle.
1: Už nějakej páteček.
0: Dobře. No a nebyli jste spolu v Edenu na jednom ze tří koncertů?
1: No, měl jsem tam být, ale bohužel jsem nemohl dorazit.
0: No to si přišel o moc, si myslím, co jsem tak jako zahlídl.
1: No, to taky mě to mrzí, tak
0: nevadí,
1: příště.
0: Nevadí, aspoň ti to dáme tady na Evropě 2, Eva Farná, Perpetuum mobile. Michale, měj se krásně, hezký večer, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: No a tady je bohyně z Edenu, Eva Farná.

0: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum. Mám chuť vám splnit ještě jedno hudební přání. Je tady Last Call, poslední telefonát dnešního večera, tak toho pojďte využít, vyberte nějakou pecku, něco, co jsme tady třeba dlouho neměli. Haló, tady Evropa 2.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Damian.
0: Damian?
1: No.
0: Jo, Damiane, zníš nějak vycucle, nějak unaveně, co? No jo, tak potěší tě nějaká muzika, co bys chtěl zahrát?
1: Kalin Pistácie.
0: Kalin Pistácie hrálo před 10 minutama. Tak něco jiného? Nebo někoho jiného než Kalina?
1: Nic mě napadá.
0: Nic mě napadá. Tak co třeba Ben? Ben, to je taky jako podobný.
1: Tak jo.
0: Tak máme Bena, OK. No a pro koho to bude, Damiane? Pojď někoho pozdravit.
1: Pro Lucku.
0: Dobře. A nějaký vzkaz pro Lucku třeba?
1: Jo.
0: No a jaký?
1: Už jsem zapomněl.
0: Dobře. Tak Damiane, přeju ti hodně sil a lepší paměť. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Večer na maximum. My favorite.

0: Ben Kristoval, Pauly Garant na Evropě 2, single Krásný den. Já tam cítím ten letní vibe, do toho počasí skvělý song. Věřím, že vy to taky cítíte a že jste měli i krásný den. Myslím si, že obecně mají krásný den a krásné dny a dobrou náladu školáci, protože už se to blíží. Závěr školního roku vlastně klepe na dveře. A tak ještě naposledy v tomto školním roce promluvíme na toto téma s Petrem Švancarou. Jaký byl student třeba a podobné věci se ho rád zeptám a jsem zvědavej na Švanciho odpovědi. Takže rubrika Žádný Švanci už za chvilku na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte středeční večer na Maximum Evropě 2, mám tady Švanciho.
2: Zdarec všem, zdravím.
1: No tak už jsme v závěru školního roku, finish 24. Já myslím, že známky jsou uzavřený, protože vlastně v pátek se dává vysvědčení.
2: To už je hotový. Všechno.
1: A to je hezké období ve škole, kdy se chodí do kina, na výstavy, do divadla.
2: Ano, jsou to takový ty různý jako výlety, učitelka s náma nechtěla díl jak na dva dny, kor na učňáku, jo, bála no se,
1: to se
2: nevím, čeho. Taková klidná, hodná třída. Myslím, že po nás tu ten obor zrušili, že...
1: Vy jste byli jenom kluci, ne?
2: My jsme byli jenom kluci.
1: No tak.
2: To nemohla žádná holka tady tuhle profesi, kterou jsou vyučený dělat a k tomu se vracet nechci. Ale je to tak, známky jsou uzavřený. Úplně jsem to neměl rád, to období, protože, přátelé, já jsem to vlastně na sebe nikdy neřekl a vy, co mě znáte, posloucháte občas, nebo prostě víte, o koho jde, nikdy jsem neměl samý jedničky. Nikdy.
1: Ani v první třídě.
2: Je to neuvěřitelný, i s tímhle se dá dostat na Evropu.
0: Večer na Maximum.
1: Středeční večer na Maximum končí, ale od 8 tady bude Rap Ateliér, neboli hodina hiphopu. Tak přeju hezký večer. No a těším se zase příště na Evropě 2. Ahoj.

0: Rap Ateliér na Evropě 2.
1: Tak jsme tu zase v rámci Rap Ateliéru. Parádní středeční večer.
2: Dobrý, teplý, spotěný večer.
1: Ty bláho, no. Hele, bude prosím tě o víkendu hodně.
2: Kámo, ani mi o tom nehovor.
1: A teď byl nějaký rekord, my jsme se vlastně i s Káťou, s kolegyní, jsme se po zprávách vlastně dneska, ne že jako sázeli, jo, ale tak jsme odhadovali, že je rekord z roku 2012, který byl nějak 40,4 stupně. A teď je otázka, jestli tento víkend padne. Co říkáš ty, padne nebo nepadne?
2: No, jak to padne, tak padne má já podle mě.
1: No, jasně, jasně. Uvidíme, no.
2: A já jsem viděl teraz tak takovou fotku, že v Praze nedělu má být 41 stupňov a presne tam byl rovnaký princkin, že v ten istý deň v nedělu Dead Valley, údolie smrti v Amerike, rovnaký počet stupňov.
1: Ne, ne. No. Fakt jo, že bude
2: zajímavé,
1: úplně stejně.
2: Zajímavé, zajímavé.
1: Takže... A teď mi napadla taková věc, teda nekorektní, jakoby, jo.
2: No, tak pojď.
1: Ale vím, že samozřejmě nás posloucháte, my vás jako zdravíme všechny.
2: Aha.
1: A víš, kam už mířím, ne?
2: Tuším, samozřejmě.
1: Nás poslouchá hodně lidí prostě i z vězení.
2: Ano.
1: A tomu se vždycky říká, když jsi ve vězení, že jdeš jako do chládku, že jo?
2: Jo.
1: Víš, jako.
2: Tak, to
1: tak jsem si říkal, jo?
2: Nebude platit tyto dny.
1: No to, no.
2: A te, záleží, jak tam je, samozřejmě to nevíme.
1: My, co by vlastně jako obrovský odpůrci klimatizace, klidně nám můžete dát echo, jak to vypadá.
2: Ano, ale jak nám pošlete dopis, tak se k němu vrátíme až za 2 měsíce.
1: My ho přečteme, přesně, protože tohleto je finální vydání před prázdninama, kdy tady jsou prázdnina, Rap Ateliér nebude. Sorry.
2: No, bohužel to tak je, takže tak se to stalo, no. Ale určitě se k tomu dopisu dostaneme, jak by nějaký přišel.
1: Ano.
2: A po lete si dáme súčet, ako to v lete prebiehalo, a začína teda Rap Ateliér poslané vydanie pre túto sezónu, pre letom, takže let's go. Let's go.

dvě. Slibuju na smrt, že budem se mít fajn. O tom, co se děje za oponou, nemaj šajem. Jacob na rukou, vím, jaký je ty time. Moje práce vedle tvojí kilo versus gram.

na dálku, už ani na ten na krátku. Ty děvky jsou jak lízátka, to stejné i tvoji chábři. Postují drogy hlupáci, to jsou ti, kteří tě práskli. Usnadňují fízlům tu práci, poděkuj později lásku.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Zpátky k muzice.

0: Čo je vlastne dizajner a majiteľ značky Chew Forever. Aha. Čo je veľmi úspešná značka už aj vo svete, napríklad Travis Scott ju mal na sebe a tak. A ten údajne okradol Hectora o nejaké peniaze, pretože mal na starosti jeho merch, že to skončilo aj súdne, údajne Hector vyhral ten súd, čo som sa dočítal. Takže rôzne takéto referencie tam boli, takže toto tam brznulo.
1: Zákulisní informácie teba. No. Ešte máš nejakú zákulisní takhle v rukávu třeba? Ešte je nieco, co by jakoby v tom posledním vydání Rap Ateliéru pred létem?
0: Tak napríklad Mike Spirit teraz pripravuje 6. a zároveň posledný album zo svojho kruhu H1-6. Mm-hmm. Mne to vravel, myslím, že mesiac dozadu na záchode sme sa stretli.
1: Ne.
0: Stretli sme sa tam nie kvôli tomu, kvôli čomu si myslíte, že sme boli na záchode, samozrejme.
1: Áno, jasne.
0: A tam mi spomínal toto, že sa toto chystá, že plánujú aj prvý single. Ja viem aj s kým bude, ale to nemôžem povedať.
1: Jakože jasne, akože tá šestka, akože finál.
0: No, lebo tak je to po 10 rokoch, čo vyšla ich posledná doska. H1-6, šiesta doska po 10 rokoch, rok 2026, je tam veľká symbolika čísiel. A zároveň oni už sú tak ako rozvetvení a každý má iné aktivity, že nie je to úplne jednoduché dať dokopy, ešte Mike, ak aj žije v Prahe a tak.
1: No tak jasne, no.
0: Takže toto sa určite chystá.
1: Hezký.
0: A koho by zaujímali ešte zaujímavé informácie, tak určite YouTube kanál Európy 2, pretože minulý týždeň bol našim hosťom Smek.
1: Áno.
0: A veľmi výdatný rozhovor skoro
1: hodinový. Jo, skvělý. On o sobě říkal, že je konopný pacient. To si říkal, že ten správný konopný pacient. Ne, jako hrozně fajn. Není nic víc, když někdo je vlastně autentický. Víš, jako když opravdu, to je super. A ještě mimo jiné teda, jak si vlastně otevřel to téma Mike Spirit, tak je potřeba zmínit, že Mike Spirit má v českých končinách vlastně zajímavý podcast.
0: Ano.
1: Jakože kdo třeba máte rádi Stevena v rámci Diary of CEO, jasně, všichni to chtějí dělat jako od, že jo, je to vlastně prakticky druhý nejposlouchanější podcast na světě. 17 milionů, kámo, subscriberů jenom na YouTube, třeba. A týpek tam měl teď třeba J.D. Vance, má tam fakt velký lidi, jako, nebo velký lidi, jsou to stejní lidi, jako vy všichni, že jo, ale prostě jsou vidět. A mně přijde právě, že Mike Spirit to dělá velmi, velmi jako podobně a teď to nechci jako říkat, že se opičí nebo tohle, ale
0: Mike má rada i Joe Rogana právě.
1: Ale jasný, já tež samozřejmě, já tež. Akorát u nás si myslím, že jako rozjet něco jako Rogan, víš, dát se jako jointa s trilionářem prostě naživo, mluvit o psychedelikách, jako víš, na tom Rogan, to je ten paradox, že vlastně jako nejposlouchanější podcast na světě řeší vlastně věci, který jsou svým způsobem v mnoha ohledech jako tabu
0: a často tak dále. Často mainstreamové až protisystémové častokrát.
1: Přesně tak, jo. A až vlastně teď jakoby se nějakým způsobem to dostává naopak teda do toho jakoby mainstreamu.
0: A tam je velký benefit toho jazyka, že ten jazyk a ta krajina jsou obrovské, takže
1: to je právě to.
0: Ten trh a ty hosti, kterých to může volat, to vlastně můžeš robit furt, tak, veš. U nás ten rybníček je maličký.
1: Maličký. A proto právě jako klobouk dolů, on vlastně mimochodem i ten jako před tím Mikem, jo, že vlastně to dělá fakt jako pěkně. Teď mimochodem třeba tam měl Andrej Babiš, což také jako nebejvá úplně, že by Andrej Babiš šel jen tak jako na
0: nějaký. A lidé mu vyčítali, že bude taky jako ludský rozhovor na místo konfrontačného.
1: A i to chápu, tak je to dobrý, tak je jinou rovinu. Mm-hmm. To je přesně, dejme tomu teď třeba rozhovor s J.D. Vancem, že jo, se Steven, jo. Tam je teda pravda, že on mu jakoby určitě ho konfrontoval s určitýma vyjádřeníma, víš, že jako napsal o Trumpovi, že to je vlastně jako americký Hitler. A on se pak zeptá, počkejte, tak jak tady z té pozice jste se dostal až do pozice toho, že jste jeho vlastní viceprezident? Což je jako samozřejmě otázka, no, ale je to tak, jak to je, ale pozor, i ten Steven, i když to dělá v angličtině, tak si vezmi, že frajer vlastně musí mít v LA svoje studio a pendluje mezi Amerikou a Británií, protože hromada z těch hostů by mu nepřijela ani do Británie, což jsem velmi jako byl překvapený, víš, jakože prostě oni ti přelítnou v rámci Ameriky, ale už ti nebudou chtít přijet jako to, takže vlastně český podcastový rybník je vlastně omezený v tomhletom, i kdybys to chtěl dělat v angličtině, tak se prostě ty hosty nedostaneš.
0: Já si myslím, že jednu dobu to bylo strašovala raperov, teraz je to strašovala podcasterov, veš, že
1: já mám prej 1000 podcastů vzniklo za poslední rok.
0: Extrém.
1: To je mazec, co? Je to překrmený už.
0: No je to, mě už ani nebaví, že ten podcast reálně. Fakt, nepočívám podcasty.
1: Jo. No nebo si vyberte prostě ty, který opravdu máte rádi, no. Ale je všeho moc, je to pravda, je to fakt, z každé strany.
0: Furt ti vyskočí na Instagrame nějaká hlava s titulkami a furt hovorí nějaké moudrosti, veš, a já už jsem z toho presítený.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2 a GTA 6 už má svoji cenu. Není to tedy tak přehršelá cena, jako jsme si mysleli původně, nebo jak se odhadovalo. Jako kolem tohle je strašný bizár, jo. Taky si myslím, že třeba, nevím, všichni z vás, kdo třeba byste byli nějaký content tvůrci, tak budete koukat na jednoho z těch tvůrců, který je vlastně úplně jakoby prakticky, jak to říct, no, takovej ne tak zásadně talentovaný, ale má ten úspěch. A řekne si do prčic, podívej se na tohle, jak tohle je možný. Jo. Teď nechci z GTA 6 dělat to samý, nebo z toho fenoménu GTA. Samozřejmě, že Rockstar dělají bombové hry, ať už je to teda GTAčko, nebo je to Red Dead Redemption a další, že jo. Jo. Mají teda hrozný propadák, třeba to LA Noir, že jo. To byla taková hra, která strašně, jakoby byla strašný propadák. No nicméně tedy dobrý, GTA 6 bude vycházet na podzim, to už víme, a jeho cena oficiální bude $80.
1: Pohodě.
0: Takže to je...
1: Já si myslím na to, jak velké to je.
0: To jsou furt nějaký 2000.
1: Je to vlastně normálně v této době za hru. A zároveň my, keď sa budeme počuť najbližšie v Rebatelieri, čo bude po lete, tak som strašne zvedavý, čo za tie 2 mesiace sa ešte udeje v rámci noviniek okolo tejto hry.
0: No, zcela jistě už budou gameplay trailery, to je jasný. Pozor, ta ultimátní edice, kdybyste chtěli, tak to bude $100. Je fakt, to je jasný, že to tak bude, že se to u nás v Evropě se to překulí na ty eura, takže my to budeme mít horší.
1: Teď se to zákruhlí k vyššímu klasicky?
0: Buď, anebo řeknou, že to bude stejný, jo? Že to bude buď $80 nebo 80 euro.
1: No, ty pánom to bude viac.
0: A to je rozdíl, no, jasně, jasně. No, nicméně tedy byly už i nějaký odhalený, jakože alternativní vůbec ty vizuály těch hlavních postav, který tam budou vystupovat, tedy Jason a Lucia. Jo, jako je to zpracování a všechno.
1: Ale ty fotky, kámo, té krajiny a
0: je to krásný.
1: To těch bažín.
0: Je to krásný.
1: A krokodýlov, čo tam, alebo aligátorov, čo tam behajú a celého toho Miami, strašne zaujímavé to vyzerá.
0: Jo, jako v tomhle sú Rockstar fenomenální a ešte to umiejí vlastne udelať tak, aby to na tých konzolích akoby nejak jelo. Samozrejme, že vy budete teda potrebovať v ideálnym prípade, kdyby ste chteli ako maximalizovať vôbec ten vizuálny zážitek, tú jednu konzoli s tím přídavkem Pro, to budete potrebovať. Ale samozrejme, pak to půjde na PCčka a situace se velmi zásadně jako změní.
1: A ještě jsem čítal, už si teda nepamětám, čo to je za firmu,
0: ta firma,
1: krajine,
0: no, jasně.
1: Ale na ten deň vydania GTA 6 si zobralo tak veľa zamestnancov dovolenku, no, že firma bola nútená dať vlastne zavrieť celú firmu na ten týždeň.
0: Jo, a to je přesně ono, to je tam, kde jsme vlastně začali, jo, končíme tam, kde jsme začali, že vlastně spousta lidí si řekne, no prčic, ale kdy tady teďkom byl Bond, prostě fenomenální, krásná vizuálně hra. I Indiana Jones, jako co vyšlo, jo, vypadá nádherně, fotorealisty, nádherný. Samozřejmě nebavíme se o open world, že jako je třeba GTA. Ale jo, je to tak, prostě je tu král, který přichází. Nikdo z těch herních developerů vlastně nechtěl vydávat v listopadu, takže všichni v říjnu jsou tam naládovaný, protože zkrátka, no hele, uvidíme, co
1: ale
0: to zase...
1: Ale je to, kámo, strašný tlak.
0: Je, no.
1: A zodpovědnost, co teraz oni mají na ramenách.
0: To 100%.
1: Takže...
0: Ale oni už to mají hotový prakticky. Tam už si myslím, že vychytávají, víš, jako...
1: Tak mám na to 13 rokov, tak já verím tomu, že to bude vychytané.
0: Jo, je to krásná práce, vlastně ono i to Kingdom Come, jo, jako, že český dílny vlastně, fenomenální, víš co, když se jako nad tím někdy člověk zamejšlí a jdeš po tom světě a řekneš si, každá věc, kterou já tu tady vizuálně ve 3D vidím, tam musel někdo dát, jako na tom kompu, jo.
1: Takže já mám teraz challenge, protože si mi připomněl, že jsem ještě nedohrál stále GTA 4, jsem na to nemal čas a cez leto by jsem mal prajs 5, aby jsem plynul a nadviazal na 6.
0: Jednoznačně.
1: To je můj quest a po prázdninách si povíme, jak to dopadne.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2 a tohle je náš poslední vstup před létem, který už jako ne, že přichází, který už jede na maximální obrátky.
1: Na maximální obrátky, jak byste chtěli být maximálně vybavený.
0: A jediný, co vlastně, přesně, no, ale jediný, co doufáme, že se nestane přesně ten fenomén minulýho roku, a víš, co se stalo, že jo, kdy vlastně bylo absolutně nádherně.
1: A potom celé dva měsíce se to zhoršilo.
0: Přesně. Jestli se tohleto opět stane, tak opravdu už je potřeba přehodnotit plány na celý léto.
1: A kdybyste chceli být vybavený, tak Viktor Šín, a.k.a. Buka, pod ktorým alter egom teraz aktivně vystupuje, tak dropol Palčaky a Kulík.
0: No vidíš,
1: jako nový merch.
0: Abyste byli připravení.
1: Takže zimné oblečení na léto, podle mě ideálné.
0: No, letní sezóna samozřejmě bude nabízet hromadu festivalů, velmi, velmi zajímavý line-upy, kam se podíváš, jakoby.
1: Wiz Khalifa přijde do Prahy.
0: Ano.
1: Ako headliner jedného festivalu, takže to bude určitě zajímavé. Jak jsme už dneska spomínali, tak Izomandias s novým albumem Exit u Palice se dostal do top album z debut Global na 9. místo, čo je jako těž dobrý úspěch vlastně. Ano. A veľa vecí sa ešte bude diať, podľa mňa. Čo som tak ako pochopil, veľa ľudí bude vydávať ešte klipy, nejaké letné hity teraz. Slovenský festival, hip-hop žije veľký, bude veľká udalosť. Hip-hop camp sa vracia.
0: Áno, áno. A zároveň ako hip-hop camp sa vrací. To je super info. A zároveň sa to mnoho i stalo vlastne na svetový scéne v rámci teda hip-hopu. Tak je Kanye West, čo i přes tu cancel culture trošku se mu podařilo vlastně v Turecku mít největší koncert vůbec jako na světě, nejvíc lidí. Zajímavý momenty, ne úplně tak osobní, jako třeba co se stalo, teď jsem koukal, kámo, to bylo neuvěřitelný, má nějaký čínský student, což se samozřejmě jako nedivíš, ne, protože oni tam jsou jako úplně jinde v rámci výkonnostního jakoby to výkonu jako takovýho, ale mě se naučil kvůli tomu, aby že přijde Bad Bunny na koncert a byla tam možnost, ale taková jako kolik, 0,5%, že třeba kolem něj půjde a on kolem něj skutečně šel a ten student na něj, čínský student na něj promluvil španělsky a respektive portugalsky, ne, já myslím, že španělsky a normálně prostě mu říká, já jsem se naučil teda ten jazyk kvůli tobě, víš co, což je hrozně hezký, že jo, takže samozřejmě se mu dostalo teda dosti pozornosti přímo od Bad Bunnyho, což je zajímavý.
1: A Travis Scott má příhodu s fanoušikem, že?
0: Ano, to je taky fané. No, ne, že týpek napsal normálně před koncertem mu, jako na jeho Instagramu, na Instagram prostě, jako kde seš, už seš jako pozdě. A mu napsal jako one sec, bro. Což samozřejmě mu nemusel napsat on, že? Ale i tak je to zajímavý, když ti vlastně jako prostě jen tak random odepíže člověk, že jo? No, teď se na to koukal zrovna, pardon.
1: Zároveň New York Knicks, basketbalový tým, ano. Legendárny, ktorý existuje už od roku 1946, tak teraz vyhral po dlhých rokoch titul, takže celý New York bol na nohách a napríklad aj A$AP Rocky s Rianou boli v uliciach a celý nákvoš s fanúšikmi, takže
0: To je taký
1: veľká udalosť.
0: Áno. A kdyby naopak sme měli říct jako veľmi malou událost, tak to je jako opravdu skvělej marketingovej tah, teda. To je nějaký ten umělec v Americe a on se vlastně specializuje, on je jako Lilliput, jo? A on se specializuje vlastně na, neže parodování, ale prostě jako vystupuje s Kanyeho West, jako tracky prostě, s Kanyeho jako by to. A říká si Minnie, a teď vlastně je fady, že vlastně on se sebou vozí tu polokouli, což je zhruba veliký, já nevím, jak třeba takový menší míček nafukovací prostě a na něm jakoby vystupuje, jako na různých akcích.
1: Mini jej. To je super.
0: Tak jako jo, ale počkej, ale on frajer play vybukovaný totálně v dnešní nechtěj, protože on přijde někam do obýváku, tam si to nafoukne, že jo, je takový ten půl míč, jako kdyby, samozřejmě větší než ten fitnessový, jo, ještě o něco. No, ale vystupuje takhle.
1: Ešte jedna veľká udalosť, ktorá sa odohraje cez leto, o ktorej sa pravdepodobne budeme po lete baviť 11.7. Conor McGregor a jeho veľký návrat do UFC. Áno. UFC 329 proti Maxovi Holloway. Ja som sa teraz díval cez víkend na dokument na streamovacej platforme, štvordelný, McGregor Forever. Velmi, velmi motivačná věc.
0: Jo, on je zajímavý. Víš co, otázka jakoby je ta fyzička celkově, protože no, samozřejmě ten lifestyle už...
1: To,
0: je,
1: to už je vlastně ten vek jeho, není úplně nejlepší pík
0: no,
1: na bojovou meně.
0: No právě.
1: Naposledy zápasil v roku 21, myslím.
0: No.
1: A mal to škaredé zranění té nohy. Takže no, uvidíme, právě. Jak se k tomu postaví a vrátí. A o tom se budeme určitě tiež bavit, když skončilo to. Takže toto všecko nás čaká a nemíně. A to je všecko dneska, zhrnuté.
0: Přesně tak, už víc už tady shrnout, co není prostě. Aha. No, mějte se hezky, pěkný léto vám přejeme, s repem nebo bez něj, a my se těšíme tady v září, zase v rámci Repateliéru.
1: Je to tak, máte krásné léto.
0: Tak jo.
1: Se...
0: Ještě klidně něco řekni.
1: Nyní, že...
0: ne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak se mějte.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo, ale teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se s

0: Vaško odpoledne.
1: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to jako prém.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
2: Evropa 2.

talk about. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už od zítřka v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Ode dneška v kinech.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.